0: které máte rádi.
1: Na rádiu Český Blaník.
2: Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroď. Přes vlny Rubikonu k tobě víš, jako když stoupá rtuť skrz amorový šípy, ucítíš, jak se ti napne hroď.

budem spolu navždycky hledat houby magický, má dobrá ženo. Bylo to jenom na chvíli, teď mojí starý

gesta dobře znáš, taky mě v duchu proklínáš, to když si němá. Někdy nám vázne spojení, oči se v louže promění.

0: Rádio Český Blaník.
1: Každý ráno, když si vzpomenu, vzpomenu si na to, jak měl jsem tě rád.

ním třeba hned. V sukínkách svých dívčích let a dětských snů.

0: стачна.
1: Зимой я вечна, пубабна слачна.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
3: Český Blaník.

sama. U sebe nasi to sama. Žiješ na kolejích, vlaky už odjeli a město poliká dětský stíny. Pod okny na pacích a lidi v ulicích jsou tak prázdný, až se chce řvát.

od dveří. Tak si na mě, když tak někdy vzpomeň, až se sešeří.

je jenom několik takových slov. Jsou prostá, vzácná a nezbytná. Někdy je vyslovujeme příliš často a pak se nám zdají být všední a obyčejná. Ale ten, kdo alespoň jednou poznal jejich pravou cenu, jim už nikdy neukřivdí, neboť jejich cena je cenou a smyslem.

0: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Vzános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
1: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
3: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
6: Rádio Český Blaník.

0: Dobré ráno, tohle to byl Josef Wagner, vy posloucháte rádio Český Braník a od mikrofonu vás zdraví Martin Císař, přeji krásné dobré ráno. Co dál tady u nás, tak třeba Verona na mě nečekej?
1: Na mě nečekej, já přijdu až ráno.
0: Naše cesty a Marek Ztracený?
2: Naše cesty rovný a nebo klikatý.
0: Ale taky skvělá Hana Zagorová. Jo, tohle jsou písničky, to je paráda. Český Blaník hraje české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jaké počasí přinese dnešní den? Přes den očekávejte jasno až polojasno, kránu se ojediněle mohou vytvořit mlhy. Teploty přes den vystoupí na 24 až 29 stupňů, na jihu Moravy okolo 30, v 1000 metrech na horách 22 stupňů Celsia. Já vám přeji krásné ráno a buďte s námi. Za chvíli další první ranní zprávy.
4: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
5: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
4: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
5: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
4: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
5: Maxi dotace.
6: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje, buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Prezidentova případná kompetenční žaloba nemá podle premiéra Andreje Babiše smysl. Po jednání vlády řekl, že Petr Pavel není lídrem v zahraniční politice. Vláda včera rozhodla, že prezident na summit NATO do Ankary nepoletí. Delegaci povede Andrej Babiš a spolu s ním tam pojedou i ministr zahraničí Petr Macinka a ministr obrany Jaromír Zuna. Opět po roce se v Karlových Varech uskuteční mezinárodní filmový festival. Organizátoři dnes oznámí, jací hosté a hvězdy ho poctí svou návštěvou. Letošní jubilejní 60. ročník uvede od 3. do 11. července přes 130 celovečerních hraných a dokumentárních snímků. Chorvaté chystají na svých dálnicích zásadní změnu. Ta má výrazně zlepšit plynulost dopravy, protože se nebude muset stát v dlouhých kolonách. Klasické mýtné brány nahradí od března příštího roku moderní elektronický systém. Markéta Vondroušová dostala čtyřletou stopku od tenisu. Generální manažer tenisového klubu první ČLTK Praha Vladislav Šavrda to považuje za skandální a nesmyslné.
1: Za neposkytnutí vzorku v hodinách, které nejsou určený pevně, že ty hráči musí být k dispozici ve večerních hodinách někde cizímu člověku pustit do svého bytu a za to dát plnou výši trestu, jako kdyby byl ten člověk testovaný pozitivně na skutečný doping, je prostě skandální rozhodnutí.
0: Vondroušová reagovala prohlášením, že nikdy neměla pozitivní test a momentálně neví, co bude dál. Šavrda předpokládá, že se wimbledonská vítězka z roku 2023 proti verdiktu odvolá. Tolik zprávy na Českém blaníku a teď se na vás těší Martin Císař.
2: Ano, jsem tu, hezké ráno, 4 minuty po 6.
3: Rádio Český blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: A je tu ráno, další pracovní den a tak by se tahle písnička mohla hodit. Dělání, tak ať vám to jde dobře a hlavně pěkně od ruky.

0: České ráno
1: na Českém blaníku.
2: Plakalo baby, oplakalo vám v kočáru solidním. Plakalo baby a já se ptám, kdo

0: Petr Spálený na Českém Blaníku, za chvíli Hana Zagorová, Neřeš a písnička V pořádku nebo Naše cesty a Marek Ztracený. V tuhle chvíli se podíváme do kalendáře, je 23. června, 174. den roku 2026. Svátek mají všechny Zdeňky, tak přejeme všechno jen to nejlepší a narozeniny 45. česká modelka Jana Doleželová. Rok 1955, tady je první událost, v Praze na Strahově začala vůbec první spartakiáda v tehdejším Československu. A rok 1966, tedy před 60 lety, se konal pro změnu první ročník písňového festivalu Bratislavská lira. Já vám přeji hezké ráno a poslouchejte Český Blaník.
1: Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: Jsou písničky, které potěší a na které se těší i moderátor rádia Český Blaník. A tohle je jedna z nich. Hana Zagorová.

0: 6 hodina 24 a půltá minuta, posloucháte rádio Český Blaník a tohle to byl Marek Ztracený. Pojďme dál, pojďme zase do světa psů. Často se mě ptáte, může pes jahody? Jak to je s jahůdkama? No, já to vím, jestli může nebo nemůže. Ano, může, ale jenom v malém množství. A právě na tohle se zaměříme už pátek v naší pravidelné rubrice. Na Facebooku nebo Instagramu Českého Blaníku. Tak si to nenechte ujít a moje Elza vám dokonce perfektně předvede, kolik kousků jahod by pes měl správně sníst. Tak určitě sledujte naše sociální sítě. A teď pozor! Už se tady ňafá, a to proto, že se díváme jako pravidelně v tento čas do psího kalendáře. Dnes 23. jsou to laury, které slaví, a zítra to bude lesí. Tak všechno nejlepší.
1: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
2: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá.
4: To chce klimatizaci.
3: A kam pro ní?
4: No přece za experty na vzduším.cz.
3: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
5: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
6: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Single X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival,
8: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
10: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.

0: Karel Gott a písnička Žít, posloucháte rádio Český Blaník, a to 4 minuty po půl sedmé.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Přeji krásné ráno do Českého hydrometeorologického ústavu. Zdravím Vojtěcha Umlaufa. Vojto, jaké je to dnešní ráno v Česku?
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Obloha je nyní jasná nebo skoro jasná s teplotami od 19 do 14 stupňů Celsia. Nejteplejší noc byla v Praze Klementinu, kde teplota klesla jen desetinu pod 21 stupňů a měli tam tedy tropickou noc. Nejchladněji naopak bylo v

0: Jizerských horách, a to v Kořenově na Jizerce na rašeliništi, kde se ochladilo na rovné 3 stupně Celsia.
1: Vojto, co dnešní den, jaký bude?
0: Tropicky by měl být dnes jen na jihu Moravy, kde může být kolem 30 stupňů, jinak teploty mezi 24 až 29 stupni Celsia, takže oproti předchozím dnům se jedná většinou o slabé ochlazení. Během dne očekáváme přechodně trošku více oblačnosti, tedy polojasno až oblačno. Na Šumavě se ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Večer se každopádně bude všude vyjasňovat.
1: Tak díky vám, víme, jak se obleci, a přeji hezké ráno a mějte se skvěle.
0: Také děkuji, naslyšenou.
2: Český blaník.
3: Český blaník.
1: A teď už je tu Aleš Brichta.

0: Petrnač na českém Vladníku, za chvíli Marie Rotrová nebo Michal David. Ale teď v tuhle chvíli míříme na nová turistická data za loňský rok. Loni se totiž projevila ta správná cestovatelská nálada nás Čechů, Moravanů a Slezanů. Cílem totiž nejsou jen turisticky známá místa. A radost toho má i ředitel České centrály cestovního ruchu Czech Tourism František Reismiller.
1: Z výsledků máme radost především proto, že lidé stále častěji objevují i místa, která dříve stála trochu stranou hlavního zájmu, a zároveň je jejich pozornost rozložena mezi nejrůznější typy turistických cílů. Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedlec v Kutné Hoře. Právě podobné příklady ukazují, jak pestrou nabídku dnes Česko má.
0: A nejsou to jenom Češi, Moravané a Slezané, ale samozřejmě i zahraniční turisté. A teď konkrétně je pravdou, že nejvíce loni opět lidí zamířilo na tradiční Pražský hrad. Tady se vám prostě všem líbí. Do první desítky nejoblíbenějších míst se vešly také 4 zoologické zahrady. Za prvé Pražská, Zlínská, Ostravská a Plzeňská. A teď v tuhle chvíli už míříme na silnice, především na dálnici D10.
2: Za volantem s českým Blaníkem.
3: Pozor, aktuálně na 2 nehody na dálnici D10, obě se staly ve směru na Prahu, a to na 7. kilometru a taky za sjezdem na Starou Boleslav na 12. kilometru. A na dálnici D11 za sjezdem na Sackou mezi 25. a 22. kilometrem směrem od Hradce Králové na Prahu se vlivem silného provozu vytvořila kolona. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
0: Tak díky, předávám se s přáním šťastné cesty. Kdyby cokoliv, využijte WhatsApp českého Blaníku 720 83 63 07. Pošlete zprávu a obratem ji předáme do vysílání.
4: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
5: Zveme vás na cestu kolem světa. Kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování? Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště?
6: No u nás, v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
7: Na plátky.
8: Na kostky.
7: S medem.
8: S pivem.
9: Hlavně ať je na grilu.
7: Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
10: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
7: Více na prodejnyzeman.cz.
11: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
12: Zaparkovat se dá různě.
13: Jejde.
14: Nehledej volné místo v nákupním centru.
13: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
14: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
13: Nakupuješ?
14: Myjeme.
13: A ty se vrátíš k autu jako novému.
14: Zaparkuj chytře.
13: Automyčka Express.
15: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
16: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic Lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
2: Rádio Český Blaník.

0: Lucie Bílá.
1: Dá se dát svý chvíle, jak šňůry koráků.
0: A další a další a další české písničky, které máte rád.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Jasno až polojasno, odpoledne částečně přibývání oblačnosti, ale k večeru se nám vyjasní. Teploty přes den 25 až 29, na Moravě do 30 stupňů.
3: Za volantem
2: s Českým Blaníkem.
0: A ještě dopravní informace.
4: Pozor aktuálně na dvě nehody na dálnici D10, obě se staly ve směru na Prahu. A to na 7. kilometru a taky za sjezdem na Starou Boleslav na 12. kilometru. A na dálnici D11 za sjezdem na Sackou mezi 25. a 22. kilometrem směrem od Hradce Králové na Prahu se vlivem silného provozu vytvořila kolona. Tak pevné nervy a šťastnou cestu.
0: Za chvíli další zprávy a Monika Holubová.
5: Potisk, potisk, dárky, potisk, dárky, bylabil, CZ.
6: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
7: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
8: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
9: Oh, špičková krmiva Mart. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Zprávy na Českém Blaníku.
10: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Pražský hrad zveřejní vyjádření prezidenta Petra Pavla ke složení delegace na summit NATO. Oznámí to v 10 dopoledne. Vláda včera oznámila, že hlavu státu nezařadila do delegace na červencový summit Severoatlantické aliance v Ankaře. Pavel dříve avizoval, že pokud kabinet jeho účast na vrcholovém fóru odmítne, má připravenou kompetenční žalobu. Cermat zveřejnil výsledky druhého kola přijímaček na střední školy. Uchazeči o studium se tak dozví, jestli a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DPSY a zveřejní je i školy. Přihlášku si podle dostupných dat podalo na 13 000 uchazečů. Z toho 94% se hlásí na čtyřleté a kratší obory. Už za pár dní dětem skončí škola. Řada institucí proto chystá řadu speciálních akcí. Připojí se i akvacentrum městských lázní v Hradci Králové, jak říká vedoucí plaveckého areálu Zdeněk Korda.
11: Jedná se o akci, která je od pátku 26. do neděle 28. června. V rámci této akce mají děti do 10 let vstupné zdarma do akvacentra, pokud přijdou do provodu svých rodičů a předloží vysvědčení ukázce, aby jsme viděli, jak si vedli v daném školním roce.
10: Vysvědčení můžou zájemci donést i v elektronické podobě. Pražským tunelem Blanka začne jezdit autobusová linka 145. Poprvé na svou trasu vyjede v polovině srpna, propojí Prahu 8 s Prahou 6. Autobusy pojedou z Čimic přes Bohnice a Kobylisy na Dejvickou. Na trase přibudou úseky s vyhrazenými pruhy pro MHD. Tolik zprávy na Českém Blaníku. A Martí, je to opět tvoje.
0: Děkuju, Moni, krásné ráno přeji a pojďme si hrát.
3: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.
0: 3,5 minuty po 7 posílám další písničky Nightwork a Slunce v duši, taky Lucie Bílá, To chci mít, anebo právě teď skupina Lucie a Šrouby do hlavy. Hezké ráno, krásné úterý.

0: naposled.
1: Lucie Bílá před námi, písnička dne, toho dnešního dne 23. červnového.
2: Písnička dne
3: na Českém Blaníku.
1: Nejstarší, hodně populární, no prostě kterou by dnes vybral od skupiny Činasky jejich frontman Michal Malátný, o které si řekneme víc, Michale.
4: Vybral jsem píseň Dlouhej kouř, což je asi náš, dá se říct, první hit z roku 97, ale zároveň je to i jedna z úplně z nejstarších písní, který jsem kdy napsal. Tu hudbu jsem napsal asi v 16 letech pro svou první lásku, samozřejmě s úplně jiným textem, a potom jsem to po letech, teda po 10 letech, přetextoval a vznikl z toho Dlouhej kouř, píseň, kterou hrajeme, dá se říct, na každém koncertě.
3: Písnička dne
2: na Českém Blaníku.

list v něm ptá se Martina, jak chutná chleba. Co jím, když země vymetám, a proč jsem tady a ne tam?

a knutu zřeslam. Měnil bych pravdu ve lhaní, v častušku hudbu varhaní.

0: Karel Kryl na Českém Blaníku a písnička Martina. Za chvíli tu budou Václav Neckář, slovenská skupina Elan a písnička Fero. A potom poradíme, jak se obléci do dnešního dne. Připomínám, že je 23. června a za chvíli se podíváme na počasí.
1: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
2: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uhličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na

0: Portál.cz.
1: Zaparkovat se dá různě.
2: Jejde.
1: Nehledej volné místo v nákupním centru.
2: A zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
1: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
2: Nakupuješ?
1: Myjeme.
2: A ty se vrátíš k autu jako novému.
1: Zaparkuj chytře.
2: Automyčka Express.
3: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
5: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
4: Těšíme se na vás.

0: Dobré ráno, posloucháte Rádio Český Blaník a za chvíli to budou Jojo Bendi anebo Tereza Kerndlová a Přísahám.
1: Počasí na Českém Blaníku.
0: Podíváme se na počasí, jaké počasí přináší to dnešní ráno, to ví meteorolog Vojtěch Umlau. Vojto, krásné ráno přeji.
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Obloha je nyní jasná nebo skoro jasná s teplotami od 19 do 14 stupňů Celsia. Nejteplejší noc byla v Praze Klementinu, kde teplota klesla jen desetinu pod 21 stupňů a měli tam tedy tropickou noc. Nejchladněji naopak bylo v Jizerských horách, a to v Kořenově na Jizerce na Rašeliništi, kde se ochladilo na rovné 3 stupně Celsia.
0: Co dnešní den, jaký bude?
2: Tropický by měl být dnes jen na jihu Moravy, kde může být kolem 30 stupňů. Jinak teploty mezi 24 až 29 stupni Celsia, takže oproti předchozím dnům se jedná většinou o slabé ochlazení. Během dne očekáváme přechodně trošku více oblačnosti, tedy polojasno až oblačno. Na Šumavě se ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Večer se každopádně bude všude vyjasňovat.
0: Tak moc krát děkujeme a mějte se krásně. Hezké ráno přeji.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Rádio Český Blaník.

0: Dobré ráno, posloucháte rádio Český Blaník. Tady u nás za chvíli skupina Kryštof, co bude pak Iveta Bartošová, dva roky prázdnin, anebo Olympik a slunce. A co bude pak? Po 8 hodině. Po 8 hodině bude písnička na vaše přání, česká nebo slovenská. Jakou byste chtěli nechat zahrát? Dejte nám vědět na WhatsApp Českého Blaníku, číslo je 720 83 63 07. Můžete poslat vzkaz a nebo namluvit hlasovku. A pokud namluvíte hlasovku nebo vzkaz, napíšete samozřejmě, tak máte šanci samo sebou i věnovat někomu v té písničce krátký vzkaz. Tak je to pouze na vás, pište nebo volejte. Ještě jednou WhatsApp 720 83 63 07. Stejné číslo má i naše SMS brána.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Manky Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Kristovao a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
3: V tom musí být celá liška.
4: A takže je, nabíjíme koloběžku, mám mě auto, i tramvaje, co mě vozí do školy.
5: No jasně, všechno u nás doma, i moje hračky,
4: děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob, poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
9: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu.
11: Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: A dost barvy.
15: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
14: Léto fandí barvám.
15: Akce platí do konce září.
14: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
16: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
17: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
19: Safari Resort. Hluboká Uborovan.
20: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu v Praze a Krumlově.
19: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
21: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
22: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
23: Český Blaník.

0: Olympic a písnička Slunce, za chvíli Marek Ztracený.
1: Časy se mění, jen my vás zůstáváme stejní.
0: Dále to bude Tomáš Klus.
2: A pak koně Klus promění v cval.
0: A nebo Petr Zek.
2: Jsi, tebe dám, tebe dám.
0: A tak si dál a dál a dál budeme hrát české písničky, které máte rádi.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Dnešní obloha jasná až polojasná, odpoledne místy i oblačná. Teploty nižší než v minulých dnech, mezi 25 a 29 stupně, nicméně na Moravě na té jižní až 31. Toliko počasí, přeji hezké ráno, za chvíli Monika a zprávy.
4: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například Kofola 2 litry za novou běžnou cenu 29,90. Nebo čerstvá vejce velikosti M 10 kusů za novou běžnou cenu 49,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
5: Zaparkovat se dá různě.
6: Jejde.
5: Nehledej volné místo v nákupním centru
6: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
5: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
6: Nakupuješ?
5: Myjeme.
6: A ty se vrátíš k autu jako novému.
5: Zaparkuj chytře.
6: Automyčka Express.
7: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.

0: Hezké ráno, zprávy pro vás má Monika Holubová. Jak už od nás víte, policejní zásahová jednotka zasahuje v Čelákovicích na Praze východ. Jak sama policie uvedla na síti X, svědci zahledli muže, jak se střelnou zbraní míří do místního učiliště. Na místo okamžitě vyjeli desítky policistů, včetně té zásahové. Co se na místě aktuálně děje, zatím není jasné. Policie sdělí informace ihned, jak to bude možné. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů. Zároveň také stát neplní vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnících stanic. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj třeba i předpisy pro parkování elektroaut. Krásy Česka lákají každoročně miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a čím dál víc lidí míří mimo tradiční turistická centra. To potvrzuje i ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
1: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
0: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Miraculum v Milovicích nebo Skybridge na Dolní Moravě. Ve Švýcarsku jednali Spojené státy a Irán. Dohodli se na rozmrazení 12 miliard dolarů íránských fondů. Při víkendovém jednání se obě země také dohodly na vytvoření přímé komunikační linky ohledně Hormuzského průlivu, což by mělo pomoci předejít konfliktům. Tolik zprávy na Českém Blaníku a je tu opět Martin Císař.
2: Ano, jsem tu, hezké ráno, pohled na hodiny 4 minuty po 8.
3: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
2: Za chvíli budeme hrát jednu písničku podle vašeho výběru, jednu na vaše přání, WhatsApp k dispozici 720 83 63 07. Tady už je Richard Miller a hosté a písnička Baroko. 4,5 minuty máme po 8.

0: voní.
1: Věra Martinová na Českém Blaníku, máme 8:45, přeji krásné úterní ráno.
2: Český Blaník vám přináší
3: písničku na přání.
1: Libuška napsala ze skladů, které jsou aktuálně teď někde v pohybu, protože sklad vyjel a právě teď chlapci poslouchají někde na trase. Takže všem jirenským nechávám zahrát písničku Petra Kotvalda. A prosím, pánové, vraťte se všichni ve zdraví a hlavně s tou klimatizací rozumně, ať mi tady nekejcháte. Tak hezké ráno přeji, my taky a posíláme.
3: Písnička na přání.
2: Na České.

co hledají. Ho v cizích stájích jednou hrana zazvoní, i těm jezdcům na koních, co stále vedou.

vítr zavane, vzplane srdce hlava ne, a začne být, zavládne klid. Oči jezdců spadří svět, obzoru kam chtěli jít, kde spočinou

0: po uši.
1: Marek Ztracený na Českém Blaníku. Přeji vám krásné dobré ráno, za chvíli Vojtěch Umlau v Český hydrometeorologický ústav. Podíváme se na počasí toho dnešního dne a také si prozradíme, jaké je to dnešní ráno. A jak to vypadá na silnicích, máme tu komplikaci.
2: Za volantem
3: s Českým Blaníkem.
4: Z opatrností projíždějte na dálnici D5 ve směru na Plzeň, kde na 41. kilometru blokuje pravý jízdní pruh a konec připojovacího pruhu dopravní nehoda dvou nákladních vozidel. A nákladní vozidlo s defektem pneu nepřehlédněte na dálnici D2 na 41. kilometru ve směru na Brno. A vlivem silného provozu se vytvořila kolona vozidel na dálnici D1 na trase z Vyškova do Brna mezi 212. až 206. kilometrem u Holubic, ve které budete popojíždět okolo 15 minut. Z dopravního centra, ředitelství silnic a dálnic, Vlaďka.
1: Vlaďko, díky a řidičům šťastnou cestu.
5: Klikni!
6: Co frčí tohle léto?
5: Ravensburger kanetní hry. Minimum pravidel, maximum zábavy.
6: Ideální na prázdniny.
5: Doma, venku, na dovče.
6: Beru!
5: Když hry, tak Mironet.
7: Ahoj, tady Vašek Noit Bárta. Kdykoliv mám trochu volna, moc rád beru celou rodinu na místa, která baví nás všechny. A přesně takové místo mají naši kamarádi. Statek u Merlina. Zoopark, kde jsou zvířata opravdu na dosah ruky. Pro rodiny, děti i školní výlety. www.statekumerlina.eu.
8: Attention!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci... Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví z Pomyšl. Vaše online zahradnictví.
11: Na plátky.
12: Na kostky.
11: S medem.
12: S pivem.
11: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
12: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
11: Více na prodejnyzeman.cz.
13: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
14: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou.

0: Šepotám.
1: Zuzka Norisová, písnička Šepotám.
0: Počasí na Českém Blaníku.
1: České, moravské a slezské počasí a meteorolog Vojtěch Umlal. Vojto, hezké ráno, jak je v Česku?
2: Dobré ráno vám i posluchačům. Obloha je nyní jasná nebo skoro jasná s teplotami od 19 do 14 stupňů Celsia. Nejteplejší noc byla v Praze Klementinu, kde teplota klesla jen desetinu pod 21 stupňů a měli tam tedy tropickou noc. Nejchladněji naopak bylo v Jizerských horách, a to v Kořenově na Jizerce na Rašeliništi, kde se ochladilo na rovné 3 stupně Celsia.
1: Co dnešní den bude opět tropický?
2: Tropický by měl být dnes jen na jihu Moravy, kde může být kolem 30 stupňů. Jinak teploty mezi 24 až 29 stupni Celsia, takže oproti předchozím dnům se jedná většinou o slabé ochlazení. Během dne očekáváme přechodně trošku více oblačnosti, tedy polojasno až oblačno. Na Šumavě se ojediněle mohou vyskytnout přehánky nebo bouřky. Večer se každopádně bude všude vyjasňovat.
1: Tak jo, díky moc, mějte se hezky a naslyšenou.
2: Také děkuji, naslyšenou.
1: Dalibor Janda a písnička Žít jako kaskadér, potom slovenská skupina Tým a

0: Letní koncerty Rádia Blaník.
1: Za námi je Havířov a před námi je tentokrát město Domažlice. V pátek 26. června se na vás budeme těšit od 4:30 odpoledne na náměstí Míru. Tady zahrají a zaspívají třeba Olinka Lounová. Dále to bude naše skvělá blanická kapela. Těšit se můžete na Vojtu Nedvěda, ale taky na Slzu. A pozor, pozor, vstupné je zdarma, nic se neplatí a letos pro vás navíc máme jeden speciální dárek. Možná se ptáte, jaký dárek to je, tak tentokrát je to speciální z Brusu Nova, samoletka Rádia Blaník a také Centropolu. Ta vám vždy přihraje nějakou tu radost, nějakou tu cenu. A pozor, může to být méně či více peněz. Jednomu z vás dokonce rovných 100 000 korun na ruku. Tak se pro ní stavte v Domažlicích, my se na vás těšíme.
0: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
0: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
1: A za chvíli si budeme hrát dál české písničky, které máte rádi. Do 9. třeba Marcela Holanová a Cesty lásek, anebo skupina Kabát a písnička Pohoda. Pohodu vám přeji i já, Martin Císař, protože úderem 9. se těší kolegyně Veronika Rážová. Mějte se skvěle, užijte si den.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá.
10: To chce klimatizaci.
9: A kam pro ní?
10: No přece za experty na vzduším.cz.
9: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít. vzduším.cz.
11: Zaparkovat se dá různě.
12: Jejde.
13: Nehledej volné místo v nákupním centru
12: a zaparkuj rovnou v Automyčce Express.
13: Protože jen tak zaparkuješ chytře.
12: Nakupuješ?
13: Myjeme.
12: A ty se vrátíš k autu jako novému.
13: Zaparkuj chytře.
12: Automyčka Express.
14: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
15: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
16: Dan Landa.
15: Mirá.
16: Rybičky.
15: Migové.
16: Jdeme na Hrady.
15: 8 hradů.
16: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
16: Dan Landa.
15: Harley.
16: Tomáš Klus.
15: Xindl X.
16: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola. Tohle není jen festival.
16: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
17: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
18: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
0: Český.

lesa ožil mnej dům, ožíval postatek sousedů, to je smůla, drahá, podívej.

0: Michal David, Lucka Vondráčková a taková diskopecká Byla to láska na Českém Blaníku. Já si myslím, že na probrání takhle po ránu něco úplně ideálního. Ale i další písničky budou stát za to. Těšit se můžete na Činasky a Hlavolam. S divokým Bilem navštívíme Lahůdky.
1: Jsi moje láska s oddělení Lahůdek.
0: A s Reddy Kirken nasadíme Černý brejle. A že ty černý brejle skutečně budeme dnes potřebovat, má být zase hodně teplo.
2: Počasí na Českém Blaníku.
0: Tak jsem si dnes cestou do rádia říkala, že možná už si na ta vedra zvykáme, i když hned jako první mě bouchl do očí titulek na jednom zpravodajském serveru, že na Evropu se žene tepelná kupole a horko dorazí i do Česka. Tak já jsem měla pocit, že horko tady už je, ale jestli dorazí ještě něco horšího, tak se na to musíme pořádně připravit. Dnes má být 24 až 29 stupňů. Na jihu Moravy si užijete ještě o stupínek víc, tedy třicítky. Na horách kolem 22. Přes den by mělo být polojasno až jasno, to většinou dopoledne. Během dne pak přechodně až oblačno a zejména na Šumavě i s ojedinělými přeháňkami nebo bouřkami. Takže pokud míříte na Šumavu nebo pokud se tam vyskytujete, doporučuju deštník nebo pláštěnku sebou. Už za chvíli další české písničky, které máte rádi, a taky aktuální zprávy.
1: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak chtěla dodat.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s desetiletou zárukou. Profivoda.cz.
4: Špičková krmiva Marp, protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit, marpujte. Krmiva Marp.cz.
5: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
6: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.
7: Písničky, které dobře znáte.
2: I ty, které jste už dlouho neslyšeli a rádi si je s námi znovu zaspíváte.
7: Přesně takový je Český Blaník. Náš hudební dárek pro všechny milovníky českých písniček.
2: Český Blaník. V digitální síti DAB
7: i na webu radioblaník.cz.
8: Zprávy na Českém Blaníku.
9: Pěkné dopoledne přeje Kuba Bělak. V Čelákovicích u Prahy si všimli muže se střelnou zbraní směřujícího do místního učiliště. Na místě je zásahová jednotka. Uzbrojený muž ve špatném psychickém stavu se podle policie pohybuje v autě. Podle Sedevru i dnes učiliště vyklidili. Dětem ani učitelům nehrozí žádné nebezpečí. Poslanci by dnes měli poslat do závěrečného schvalování návrh na rozšíření trestného činu neplacení výživného. Ve druhém čtení je i zrušení zákona, který obsahuje pravidla pro výběr kandidátů do orgánů státních a polostátních firem a novela o spotřebitelském úvěru. Poslanecká schůze začne odpoledne. Do historické budovy v Brně na Jánské se zase vrátí školní ruch. Biskupství brněnské tu chce zřídit církevní školu pro 540 žáků. Bude mít zaměření na přírodovědné předměty. Více už dodá mluvčí města Klára Opálková.
10: Celkové náklady na obnovu se budou pohybovat ve stovkách milionů korun. První etapa je vyčíslena na 121 milionů korun a biskupství požádalo město o investiční dotaci ve výši 30 milionů korun. Finální slovo bude mít ale zastupitelstvo, které se bude tímto bodem zabývat tento týden.
9: Škola by měla v menším režimu začít fungovat v příštím roce a s dalšími renovacemi postupně provoz rozšířovat. Lionel Messi přepisuje fotbalovou historii. Argentinský útočník překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klózeho. Kapitán obhájců titulu rozhodl o vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
11: Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
0: Dobré dopoledne vám přeje Veronika Rážová a teď už k vám letí Lucie Bílá na Českém Blaníku.

0: Sočet, to rekordman.
1: Posloucháte Český Blaník 9 hodin a 14 minut k tomu a vy, kteří už to znáte, víte, že teď přichází Pepíno Vaněk, tedy náš drahý dobrý kolega z Pelhřimovského muzea rekordů a kuriozit, který nám den co den přináší nějaký pěkný rekord nebo nějakou kuriozitku, zajímavost z muzea. No a tentokrát to bude takový pěkný ekologický rekord, tedy spíš recyklační.
2: Velmi úctyhodný a chválihodný výkon jsme do České knihy rekordů zapsali společnosti Ukliďme Česko společně s Remobilem. Ty totiž nazbírali a nashromáždili 5343 kusů starých a nepotřebných mobilních telefonů, které byly pak určeny k recyklaci a k dalšímu následnému použití. Takže jsme uklidili Česko a gratulujeme ke krásnému výkonu.
1: Gratulujeme a děkujeme také, jen víc takových rekordů. A Pepíno, těšíme se zase zítra. Do té doby spousta českých písniček odehraje tady u nás na Českém Blaníku. Za chvíli jedna od Leony Machálkové. Dáme si i slovenštinu v podání Mekyho Žbirky a nebo kapelu Činasky. Hlavolam na Českém Blaníku.
0: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.

0: Total Eclipse of the Heart. Tak se jmenovala původní písnička od Bonnie Tyler, která vyšla už v únoru roku 1983. A to na jejím pátém studiovém albu Faster than the Speed of Night. No a Leona Machálková se toho se ctí chopila a přespívala tu písničku s názvem Zatmění. Krásný kousek, já doufám, že jste spokojeni s výběrem. Pokud náhodou ne, už si docela brzy řekneme, jak si nechat zahrát písničku na přání, ale do té doby si dáme třeba ještě Jindru Malíka, Hanku Zagorovou, Divokýho Byla, Karla Zicha a za chviličku taky prozradím, čím je dnešek významný.
1: Barvy jsou stálé, za každé situace. Dřevo vydrží celé generace. Tuhle fasádu chrání naše impregnace.
2: Jsme Impregnace Soběslav. Naše dřevěné fasády vynikají dlouhou životností, odolností vůči počasí a stálostí barev bez natírání. Ideální řešení pro ty, kteří hledají krásu přírodního dřeva bez starostí. Impregnace Soběslav.cz.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
3: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
4: A já si dám steak.
5: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profiterasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard. Odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profiterasy. profi@terasy.cz.
6: Ratatadadadata, trička, ratatadadadata, potisk, trička, bilabel, CZ.
7: V CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
8: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
9: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na Intertas Plus.cz. Intertas Plus.cz.
11: Koubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
12: Zase lítáš v oblacích.
13: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
12: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
13: Tak honem, ať vám neuletí! Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
12: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
13: Více o akci na
14: firma na zážitky
13: CZ.
15: Rádio Český Blaník.

0: Posloucháte Český Blaník, tohle byl Jindra Malík, to nemá chybu. 9 hodin 43 minut, dnes máme 23. června a já můžu prozradit, že dnešek je mezinárodním dnem růžové barvy. I proto jsem se oblékla do růžové. Nevím, jak jste na tom vy, každopádně i když třeba nemáte na sobě nic růžového nebo s sebou nic růžového, i tak můžete tento den oslavit. Tento den připomíná jemnost, lásku a pozitivní energii. Právě to všechno symbolizuje růžová barva. Takže možná bude úplně stačit, když se k sobě budete chovat hezky, když někomu uděláte radost, anebo když zkrátka a dobře budete vědět, že dnešek je takovým dnem, kdybychom se k sobě měli chovat opravdu něžně, vlídně a vstřícně. Pokud třeba zvažujete růžovou barvu do interiéru, potom vězte, že působí uklidňujícím dojmem. Světlé a pudrové odstíny se dají navíc skvěle použít i jako neutrální barvy. Takže pokud byste si třeba chtěli aspoň růžovou vymalovat, klidně to udělejte, nebojte se toho, naopak budete překvapeni, jak pěkně to bude vypadat. Před námi už jsou další české písničky, za chviličku úžasná Eva Farna, Mám boky jako skříň.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Co se tady děje?
5: Co se chystá?
6: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
7: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
6: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
8: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
9: Existuje brunch. A pak existuje Parzival brunch. Michelinský šéfkuchař Galben Moshe povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
10: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
11: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
12: Český Blaník.
13: To je Blaníček.
0: Mám prostě

0: české písničky, které máte rádi.
1: Český Blaník.
2: Usínám, chtěl bych

0: to.
1: Honza Nedvěd a podvod na Českém Blaníku. 10. hodina je tady a po ní si dáme třeba Ivetu Bartušovou. Dočkáte se i proměny Xindla X.
2: Snad smysl má ta proměna, snad osud v plánu.
1: A bude tu i duet Petrianu a Jiřího Bareše. Jsme stálí.
3: Jsme stálí, jsme stálí, jsme stálí.
1: S kolegou Radkem se budeme věnovat fotbalu a to rozhodně není všechno. Taky vám prozradím, jak na písničku na přání, ale hlavně budeme si hrát české písničky, které máte rádi.
4: Počasí na Českém Blaníku.
1: Dnes se dočkáme na většině území 29 stupňů Celsia. Očekávejte, že na Moravě to bude o stupínek víc. Dopoledne bude polojasno až jasno, odpoledne přijdou mraky a zejména na Šumavě se mohou objevit ojediněle i přehánky nebo bouřky. Později večer se ale opět bude vyjasňovat. 17 až 13 stupňů, tak to jsou maxima v noci. No a pokud vás zajímá zítřek, prozradím, že zítra bude zase o něco tepleji než dnes. 28 až 33 stupňů Celsia.
5: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
6: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Zprávy na Českém Blaníku.
8: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Policie hledá muže, kterého si všimli v Čelákovicích u Prahy, jak údajně se střelnou zbraní směřuje do místního učiliště. Jeho fotku zveřejnila na síti X. Učiliště je podle policie prázdné. Na místě zasahují všechny dostupné síly, včetně zásahové jednotky. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí míří mimo tradiční turistická centra. To potvrzuje i ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
9: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné hoře.
8: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Mirákulum v Milovicích nebo Skybridge na Dolní Moravě. Premiér Babiš se dnes v Maďarsku zúčastní jednání premiérů zemí Visegrádské skupiny. Tu vedle Česká a Maďarska tvoří ještě Polsko a Slovensko. Na programu bude migrace, energetická politika a koordinace postupů zemí V4 v rámci Evropské unie. Čeští fotbalisté si naposledy před přesunem k závěrečnému třetímu utkání skupiny na světovém šampionátu zatrénovali u Dallasu, kde mají základnu. Po přesunu do Mexika je pak čeká tradiční předzápasový trénink. Duel Česko-Mexiko se bude hrát ve čtvrtek ve 3 ráno našeho času. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
4: Rádio Český Blaník.
10: České písničky, které máte rádi.
1: Dobré dopoledne vám přeje i Veronika Rážová. 10 hodin a 5 minut nám ukazují hodiny a za chviličku fotbal a do té doby české písničky. Iveta Bartošová, Petr Spálený a nebo Olympik. Proč zrovna ty na Českém Blaníku?

0: Dobré dopoledne, ve čtvrt na jedenáct se budeme věnovat fotbalu, ale hlavně, kdo se mu bude věnovat, kdo tomu rozumí, je náš kolega Radek Barkman. Tak Radku, na co se teď naši chystají?
1: Přeji hezký den. Češi se připravují na klíčový zápas šampionátu s Mexikem. Pouze výhra jim přitom 100% zaručí účast v další fázi turnaje. Absolvovali další trénink na základně v Dallasu, předtím než se letecky přesunou do dějiště zápasu hlavního města Mexico City. To leží v nadmořské výšce 2300 metrů nad mořem. Hrát se bude v noci ze středy na čtvrtek ve 3 ráno našeho času. Dějištěm bude legendární aztécký stadion, kde v historii zvedli trofej pro mistry světa nad hlavu takové legendy jako Pelé nebo Maradona. Ještě před odletem do dějiště utkání navíc trenér českého výběru Miroslav Choubek inkasoval cenný dar. Od zástupce místního areálu totiž před odletem dostal vysoké kovbojské texaské boty. Ty jsou modrobílé s českým státním znakem i státní vlajkou. Doplňují je i trenérovi iniciály MK. Historie mistrovství světa má nového nejlepšího střelce. Po dvoubrankovém úderu do sítě Rakouska se jim stal legendární argentinský útočník Lionel Messi. Posunul se celkově už na 18 branek, čímž se osamostatnil od německého útočníka Miroslava Klózeho. Messi se navíc střelecky prosadil už na 6 světových šampionátech po sobě. Paradoxně však ještě na tomto turnaji může Messi o svůj rekord přijít. Na 16 branek se totiž dostal nezastavitelný Francouz Kylian Mbappé, který se dvěma zásahy podílel na výhře v přerušeném utkání proti Iráku 3-0. Mbappé nazbíral 16 gólů za pouhé 3 turnaje. Tolik fotbalový speciál, hezký den přeje Radek Barkman.
0: Radku, moc krát děkujeme, skvělé informace. No a pojďme zpátky k českým písničkám. Za chvilku Lenka Filipová, Xindl X a nebo Vanastovy věci na českém Blaníku.
2: Česká cesta mundialem
3: na českém Blaníku.
4: Najednou lítáš nad vodou, nenáhodou, a včera si se chvěla s náladou, mizíš oblohou, všude barvy jsou, splývají naše těla.

0: Tak to byla skvělá Lenka Filipová písnička Zamilovaná, ale jestli pak víte, že to není její původní písnička. Už v roce 77 totiž vyšla tatáž píseň, ovšem ve francouzském originále od Francesa Gabrela.
1: Moi je n'étais rien et voilà qu'aujourd'hui je suis le gardien du sommeil de ces nuits, je l'aime mourir.
0: Samozřejmě není jediným, kdo tuhle písničku v originále naspíval, taky zpěvačka, kolumbijská zpěvačka Shakira se toho chopila po svém a naspívala španělsko-francouzskou verzi, ale ta naše od Lenky Filipové je bez tak úžasná. Za chviličku další české písničky, které máte rádi. Marek Ztracený, Petra Janů s Jiřím Barešem a nebo Jiří Schellinger na Českém Blaníku.
2: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
3: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert.
4: Atención, señoras y señores!
5: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
4: Stres.
5: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
4: La Tropical!
5: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
4: Awarashar!
6: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
7: Prázdniny, pádláč, paráda.
8: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
7: Užijte si prázdniny naplno s happysportem.
9: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
10: Každé ráno se město znovu rozběhne. Světla, tramvaje, výtahy, kanceláře, domovy. Za tím vším jsou lidé, které často nevidíme. Ale jejich práce je vidět všude kolem nás. V Pre hledáme další z nich. Ty, kteří chtějí dělat práci, co udržuje město v chodu. Když ráno rozsvítíte, když přijede tramvaj, když se otevřou dveře a město běží tak, jak má. Přidejte se i vy na pre.cz/kariéra.
11: Český Blaník.
12: Český Blaník.
13: Český Blaník.

0: Báječná Jana Kiršner a pokoj v duši na Českém Blaníku. Tady nebude pokoj, tady naopak bude skvělá šance k tomu, abyste si udělali radost, nebo abyste někomu udělali radost písničkou. Tak pojďme na to, mrkněme se tedy na způsob, jakým si můžete o písničku na přání říct. Tak první způsob jsou SMSky, úplně klasické standardní psané SMSky, které můžete posílat na 720 836 307. Pište hned teď, a nebo druhá varianta, můžete přes WhatsApp napsat také buď textovou zprávu, a nebo nahrávat. Hlasové zprávy jsou podle mě ještě o něco osobnější, protože když takovou hlasovku pustím do vysílání Rádia Blaník, tak tomu, komu písničku posíláte, určitě uděláte ještě větší radost, než když přečtu vaši SMSku. Tak rozmyslete si, který způsob si vyberete, ať už psaný nebo nahrávaný. Moc se těším na vaše písničková přání na čísle 720 836 307. A ještě dodám, že písnička na přání bude na Českém Blaníku zhruba za půl hodiny. Do té doby ještě spousta českých písniček, které máte rádi a které jsme pro vás vybrali my. Jedna od Karla Gotta, bude tu i kapela Lucie a nebo Jiří Zmožek.
1: Vítejte v kempu, vaše místo je 867, sektor G. Třikrát zelená, smažák.
2: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
3: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
4: Zažijte magické večery pod hvězdami. Kultura pod hvězdami míří do Veltrus. Už 27. a 28. června ožije zámek Veltrusy romantickou komedií se Simonou Stašovou nebo rodinným muzikálem Lotrando a Zubejda s Tomášem Matonohou. Vstupenky na kulturapodhvězdami.cz.
5: A zásilka z Datártu dorazila do výdejního boxu. Tak si dám trochu beatboxu. Tisíce výdejních boxů. Pum, po celém Česku. Tu. Zboží si vyzvednu. Rychlostí blesku.
6: Zabeatboxujte si taky po cestě do boxu pro nové chytré hodinky Huawei Watch Fit 5. Datart. Opravdový elektrospecialista.
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
10: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
9: Těšíme se na vás.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy míří nápady.
13: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
14: Na plátky.
15: Na kostky.
14: S medem.
15: S pivem.
14: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
16: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman Maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
14: Více na prodejnyzeman.cz.
17: Český Blaník.
18: To je Blaníček.

0: Lešek Semelka si prostě nejlepší na českém Blaníku. Už za chvíli to budou další české písničky. 11. hodina nám právě odbíjí a po ní si dáme třeba kapelu Jelen. Bude tu i Václav Neckář a jedna pohádková Miluju a maluju. A Ilona Čáková nám svěří Jedno tajemství.
1: Jedno tajemství mi prosím nech, mě nenamluvíš, že necháme.
0: Zatím je tajemstvím, komu a jakou písničku na přání budeme hrát, ale veřejně můžu přiznat, že si o ní píšete na 720836307.
2: Počasí na českém Blaníku.
0: Dnes se lehce, ale lehoulince ochladilo a dočkáme se maximálně 29 stupňů v Česku, na Moravě pak 30. Očekávejte ale, že zítra se nám opět oteplí a tak se zítra vyšplhá rtuť teploměru až někam ke 33 stupňům Celsia. Buďte na to připraveni a pro jistotu, pokud pojedete na Šumavu, si vemte sebou deštník anebo pláštěnku. Už za chvíli tu budou zprávy a po nich další české písničky, které máte rádi.
3: Kontejnery Siegel, dobrý den.
4: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
3: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
4: A jak to děláte?
3: Jednoduše, jsme Siegel.
5: www.siegel.cz.
6: A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan X-Trail se zvýhodněním až 210 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na nissan.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Xindl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
7: Tohle není jen festival, to jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
2: Zprávy na českém Blaníku.
10: Krásné dopoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, tedy sbor všech ústavních soudců a soudkyň. Sejde se ve středu. Uchazeči o studium na střední škole, kteří si podali přihlášku do druhého kola přijímacího řízení, se dneska dozvědí, zda a na jakou školu byli přijati. Výsledky najdou v elektronickém systému DIPSY, zveřejňují je i školy. Přihlášku si podle dostupných dat Cermatu podalo asi 13 000 uchazečů. Prázdný dům je pro zloděje lákavým cílem. Právě během letních dovolených lidé často odjíždějí na několik dní nebo týdnů a nechávají své domovy bez dozoru. Jaká pravidla by měli dodržovat, říká preventistka policie Monika Šindlová.
11: Při odchodu z domu je třeba zavírat všechna okna, nenechávat je ani v pozici ventilačky a samozřejmě uzamykat všechny dveře. Cenné předměty je lepší mít v trezoru. Přehledný prostor před objektem a i dobré osvětlení dokáží odradit zloděje.
10: Chránit je potřeba i garáže nebo kůlny. Čeští hokejbalisté zvítězili na domácím mistrovství světa v Ostravě nad Švýcarskem 12-3. Jsou tak po třech zápasech 100% úspěšní. Dnes můžeme našim v Ostravar aréně fandit v derby se Slovenskem. Duel začne v 18 hodin a 15 minut. Tak to už je ze zpráv všechno. Přeju krásné dopoledne.
2: Rádio Český Blaník.
12: České písničky, které máte rádi.
0: Jste naladění na vlnách Českého Blaníku, s vámi je Veronika Rážová a teď už je krásný duet Marie Rotrové a Pavla Bobka.

0: Mě vy, Marilu.
1: Český Blaník vám přináší
2: písničku na přání.
3: Krátce před čtvrt na 12 je tu čas na to, abychom někomu udělali radost. A tentokrát tu mám vzkaz od Karla. Dobrý den, Veru. Já bych prosil zahrát Tři sestry a jejich písničku jako přání k 10. narozeninám mému vnukovi Adámkovi Moravcovi. S přáním hodně štěstí, lásky, moc zdravíčka a hlavně zůstaň takový, jaký jsi. Mám tě moc rád, děda Karel. Karle, to je krásné. My přejeme vašemu vnoučkovi Adámkovi taky jen to nejlepší. A od Tří sester tady máme tu čtvrtou. Tak hezký poslech a krásné narozeniny.
2: Písnička na přání.
1: Na Český.

0: Václav Neckář, Miluju a maluju, krásná písnička ze Šíleně smutné princezny. Tak schválně, jestli pak jste viděli taky takovou scénku ze Šíleně smutné princezny, kterou jsme pro vás přichystali na naše sociální sítě. Pokud ještě ne, tak mrkněte. Najdete nás jako Český Blaník jak na Instagramu, tak i na Facebooku.
1: Klikni!
2: Tady Míra z Mironetu a nesu ti letní pecku!
1: Co to je?
2: Minecraft Explorers od Ravensburgeru, karetní hra plná pokladů, zombí a zábavy!
1: Ideální na léto s kámošema!
2: Přesně! V Mironetu jen za 199 kaček!
1: Tak to beru!
2: Když hry, tak Mironet!
3: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
4: Dan Landa,
3: Mirá,
4: Rybičky,
3: Migové.
4: Jdeme na hrady.
3: 8 hradů,
4: 8 víkendů.
3: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
4: Dan Landa,
3: Harley,
4: Tomáš Klus,
3: Single X.
4: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
5: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
3: Tohle není jen festival,
4: to jsou hrady. www.hrady.cz. Na plátky.
6: Na kostky.
4: S medem.
6: S pivem.
4: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
7: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
4: Více na prodejnyzeman.cz.
8: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
9: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
10: Tak nečekejte, jezděte!
11: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
12: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
13: Více na kopecký.cz.
14: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
15: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
16: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
17: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
18: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
19: Český.

0: Tak to je Martin Maxa a jeho nábojnice na českém Vlaníku. Za chviličku bude 11:45. A já tu pro vás mám teď, řeknu takový zajímavý tip na to, jak si zpestřit léto v Praze. Co byste třeba řekli filmu Pod širým nebem? Do ulic Metropole totiž včera vyjel oblíbený kinobus, který tak odstartoval už svou 19. sezónu. Až do začátku září vám nabídne 44 filmových večerů na 11 místech napříč celou Prahou. První zastávka, tak to jsou Čakovice, postupně se přidají další městské části a na programu budou české, ale i zahraniční snímky, komedie, rodinné filmy, zkrátka a dobře, každý si přijde na své. Promítá se vždycky od pondělka do čtvrtka po setmění, aby bylo něco vidět, a vstupné je zdarma, což je báječné. Stačí si tedy jenom vzít třeba deku, něco dobrého k zakousnutí a vyrazit za filmovou atmosférou pod hvězdami. Tak já doufám, že si to užijete stejně jako vysílání českého Blaníku. Už za chviličku vám tu nabídnu kabáty anebo Michala Tučného.
1: Vidíš to?
2: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
1: No a víš, co vidím já?
2: Co?
1: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
2: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
1: U nás si vybere úplně každý.
2: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
1: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
2: Nejlepší dárek je zážitek.
3: Firma na zážitky.
4: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
5: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
6: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
7: To chce klimatizaci.
6: A kam pro ní?
7: No přece za experty na vzduším.cz.
6: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
8: Na vzduším.cz musíte jít.
9: Vzduším.cz.
10: Vytáhni Jendu!
11: Co říkáš? Výtahy jedna?
10: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
11: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
10: Povídám, vytáhni Jendu!
11: No jo, výtahy jedna!
12: Teď my už máme výtahy jedna.
11: Jendo?
13: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
14: Jendo, ty seš ale bedna!
15: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
16: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ, z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
17: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
18: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz sekce kariéra. www.baest.cz. Najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
19: Český Blaník.

0: Kapela Slza a celibát na Českém Blaníku. Pravé poledne je tu, takže pokud se chystáte na oběd nebo pokud obědváte, pak vám popřeju dobrou chuť a k tomu doufám zůstanete naladěni na vlnách Českého Blaníku, protože vás tu čeká třeba Oceán a Ráchel. Taky Jakub Smolík, Jen blázen žárlí.
1: Blázen žárlí, až umírá.
0: A těšit se můžete i na optimistickou Olgu Lounovou.
2: Co na tom, jaký je plán, kolik let ještě tu mám, co na tom moc tu běží, vždyť na tom nezáleží.
0: Už za chvíli nejnovější zprávy, ale ještě předtím pojďme se podívat, jaké počasí nás čeká.
3: Počasí na Českém Blaníku.
0: Po dnešním slabou linkem ochlazení se zítra zase ohřejeme. Očekávejte, že nejdříve se nám v noci ochladí na 17 až 13 stupňů. Zítra pak bude jasná až polojasná obloha na Šumavě tu a tam i možnost přeháněk. Ovšem teploty vysoko 28 až 33 stupňů Celsia. Na horách kolem 23. Tak na to buďte připraveni. Za chviličku zprávy a pak další české písničky na Českém Blaníku.
4: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
5: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
6: Dan Landa.
5: Mirá.
6: Rybičky.
5: Migové.
6: Jdeme na Hrady.
5: 8 hradů.
6: 8 víkendů.
5: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
6: Dan Landa.
5: Harley.
6: Tomáš Klus.
5: Xindl X.
6: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
7: Hlavní partneři. Krušovice Bohem a Coca-Cola.
5: Tohle není jen festival.
6: To jsou Hrady. www.hrady.cz.
8: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
9: Právě na Českém Blaníku.
10: Krásné poledne přeje Kuba Bělak. Maximální ceny pohonných hmot určené státem se dnes změnily o jednotky haléřů. Nafta oproti včerejšku zlevnila na 630 korun a 54 haléřů za litr. Benzín naopak mírně zdražil. Čerpací stanice ho mohou prodávat nejvýše za 40 korun a 50 haléřů za litr. Moderní technologie a nové vybavení se stávají běžnou součástí českých škol. Do zlepšování podmínek pro výuku investuje taky Středočeský kraj, který letos rozdělí téměř 100 milionů. Co bylo jedním z hlavních cílů, říká radní Milan Vácha.
11: Dát školám větší možnost rozvíjet se podle vlastních potřeb a nebýt odkázané jen na omezené provozní rozpočty. Proto jsme vytvořili systém přímé finanční podpory zaměřený na vytvoření podmínek pro inovace ve vzdělávání. Školy díky tomu mohou investovat do moderních učeben, laboratoří, dílen nebo vybavení pro praktickou výuku.
10: Školy tak mohou lépe reagovat na současné požadavky vzdělávání. 5 zemí v čele s Rumunskem a Slovenskem zahájilo kampaň za snížení stupně ochrany medvěda hnědého v Evropské unii. Tvrdí, že rostoucí populace těchto šelem představuje riziko pro lidi i hospodářská zvířata a vyžaduje účinnější regulaci. Požadují podobný přístup jako u vlků. Fotbalisty Karviné po odchodu trenéra Marka Jerolíma převezme Roman West, ten dosud v první lize vedl pouze Slovácko. Jestli v ní ale bude hrát i s Karvinou, není jisté. Etická komise fotbalové asociace Karvinou nepravomocně přeřadila do druhé nejvyšší soutěže. Klub se proti tomu odvolal. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
9: Rádio Český Blaník.
3: České písničky, které máte rádi.
0: 12 hodin a 4 minuty na Českém Blaníku je s vámi Veronika Rážová a za chviličku se podíváme na jeden unikátní samozběr. Ještě předtím Oceán, Aneta Langerová a nebo Petr Novák. Přátelství na Entou na Českém Blaníku.

0: Posloucháte Český Blaník, tak tohle byla skupina Oceán v čele s Petrem Mukem a Ráchel. 12 hodin a 17 minut a my se teď společně vydáme na samozběr. Možná si říkáte, půjdeme na jahody, ale kde pak? Tentokrát půjde o česnek. Už po čtvrté s ním začala rodina Krajčová na poli u Martinic na Kroměřížsku. A jak říká sám pěstitel František Krajča, zájem je i letos velký.
1: Senu jsme nechali stejnou jako v loni. Máme v podstatě 4 druhy, 2 francouzské odrody a 2 jako z Česka. Rusinka, Bětin, Sabagold a Terador. Není jako, že by třeba lidi chtěli jeden víc, druhý míň, asi bych řekli to stejný. Začali jsme v podstatě v obvyklém termínu jako v loni, i když bylo třeba sucho, tak jsme si říkali, že to bude, může být posunutý ten termín, ale nebyl. Zdá se, že ta úroda akorát tak došla.
0: Tak to je krásné, tak přejeme hodně úspěchů, no a hodně spokojených poživatelů česneku. Před námi už jsou další české písničky, které máte rádi, a hned 2 interpreti, kteří vystoupili na Konopišti. Olga Lounová, mezitím Miraj a teď už Jakub Smolík.
2: Ruce dej pryč od mý holky, to jeho

Ty víš, jak to mám já zase vím, jak to máš ty. A když mi zavoláš, moc dobře víš, že tě zavolám zpátky. Myslel jsem, že už jsme dál, že nebudeme už hrát hry. Ty

0: Pokud jste byli na Konopišti, užili jste si tuhle písničku naživo. Pokud jste tam nebyli, můžete si ji užít i jinde. Například na některém z blanických letních koncertů, ale o tom zase až později. Před námi už jsou Michal David, Heidi a nebo kapela Krištof, tak zůstávejte i dál s Českým Blaníkem.
1: Vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 kary ze hořká v multipeku 8x půl litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
2: XXL výprodej v online shop.cz.
3: XXL výprodej pro velký úspěch pokračuje. Přidali jsme tisíce dalších položek. Tento týden v online shop.cz.
2: www.onlineshop.cz.
4: Kup kolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20letou tradicí, pořádá i letos Kup kolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Život je pěkná jízda. Cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
7: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan. Psáno s C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
8: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sofia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.
9: Taky nechcete končit léto větou?
10: To zase nějak uteklo, viď?
9: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
11: Mami, ten Superland byl boží.
12: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
13: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
14: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
15: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
16: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
17: Romantika.
16: Sportáky.
17: Zábava pro děti a mnohem víc.
16: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
18: Firma na zážitky.
19: CZ.
20: Otestuj Subaru Sedlčany.
21: Už jste řídili nový Forester, model Crosstrek nebo legendární Outback?
20: Přijďte si nezávazně otestovat nejnovější modely Subaru do Sedlčan a zjistíte, že jiné auto už nechcete. Nyní skladová vozidla ihned k odběru za zvýhodněné ceny. Jsou místa, kam vyjede jedině Subaru. www.autovero.cz.
22: Český Blaník.
23: Český Blaník.
22: Český

0: Na Českém Blaníku si rádi dáváme tu a tam i nějakou tu slovenskou písničku, tak jako třeba v případě Petra Nadě Pojďme sa zachránit. Teď už tu máme Michala Kruzberského, ahoj.
1: Já se jdu taky tak trošku zachránit do studia, protože tady máme klimatizaci.
0: Jo, před tím horkem venku. Jak tam vůbec teďka je?
1: No pařák, pořád.
0: Jo, víš, co mě zaujalo, Já jsem dneska přišla do rádia a hnedka první titulek, který na mě kdesi vyskočil, bylo, že na Evropu, včetně České republiky, se chystá vlna veder.
1: Nic
0: takže
1: nevíc,
0: mi zatrnulo, protože jsem si říkala, já mám pocit, že ta vlna už tady je, ale má to být ještě horší, prý mají teploty atakovat dokonce až 40 stupňová vedra.
1: A to už nebude žádná sranda, přátelé.
0: To už nebude, to už budeme ve studiu zavření pořád.
1: No, asi tak, já se tady přestěhuju matraci.
0: Každopádně u tebe tady bude veselo, jak už je vidět teď, protože jsi přišel s dobrou náladou, taky se spoustou českých písniček v rukávu.
1: Ano.
0: No a bude určitě na programu i několik důležitých informací o tom blížícím se pátečním koncertě. Já víc nebudu prozrazovat, nechám to na tobě. Zkrátka letní koncerty Rádia Blaník jsou v plném proudu a vy se tady u nás na Českém Blaníku už brzy dozvíte víc. Do té doby ještě třeba Xindl X a Olga Königová a nebo Radek Tomášek. Tak hezký poslech.
2: Drby z ohrad a výběhů Zooparku Zelčín. Hlásíme se z lamých výběhů.
3: Nevím, čím to je, ale v létě se chce s námi fotit úplně každý. Ze předu, z boku, s úsměvem i bez. Já stojím, koukám a dělám, že je to náhoda. My lamy máme prostě charisma. Přijeďte, dáme společný selfie.
2: Zoopark Zelčín. Kousek od Prahy a hodně blízko u zvířat.
4: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
5: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
6: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
7: Nejčerstvější ovoce a zelenina z Vraňanských polí.
8: Právě dozrál česnek, co má říct.
7: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
9: Tak koukám, sousede, že tu terasu ještě nemáš hotovou.
10: Jo, musím ji ještě natřít. To natírání prken je nuda a hrozně to trvá.
9: No a hlavně to budeš natírat za rok znova. Já si koupil terasová prkna už ošetřená lněným olejem a mám pohodu.
10: A kde jsi je sehnal?
9: Zajeď se podívat na novou prodejnu do Soběslavy. Tam seženeš od dřeva skoro všechno.
10: S natíráním končím. Jedu hned.
9: Královská impregnace. To je moderní ochrana exteriérového dřeva, to je dřevo bez starostí.
10: www.impregnacesoběslav.cz.
11: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
12: Rádio Český Blaník.

0: Hanka Zagorová a tisíc nových jmén. Tak já pro vás taky mám pár jmén a rozhodně pro vás nebudou nová. Iveta Bartošová nám totiž už za chvíli otevře další hodinu. Taky bude Dan Landa a jeho touha.
1: Touha je žít, zůstat a neodejít.
0: A ještě si dáme Františka od kapely Buty.
2: František udělal všechno, co mu řekl.
0: A budou i další české písničky, které máte rádi. Za okamžik.
3: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
4: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
5: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
6: Kdo je tam?
7: Soudní exekutor.
6: Nejsme doma.
7: To máte pravdu, už nejste doma.
8: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Zítřejší den bude opět tropický, jasno až polojasno čekáme. Na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti možnost přehánek a teploty dál šplhají nahoru. Zítra 28 až 33 stupňů, jen na severovýchodě bude o něco méně, 26 až 30. A samozřejmě lehce byste se mohli schladit na horách, kde bude do 23 stupňů. Tolik počasí a teď další zprávy a Kuba Bělak s nimi ve studiu.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělak. Minister zdravotnictví Vojtěch podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Uvedl to dnes na síti X. Pravidelně je podle něj konzumuje téměř 70 tisíc českých dětí ve věku 11 až 15 let. Ve sněmovně podle něj vzniká návrh na tuto regulaci. Křišťálový glóbus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii převezme na karlovarském festivalu Dustin Hoffman. Dnes to potvrdili zástupci Mezinárodního filmového festivalu Karlovy Vary. Festival se uskuteční od 3. do 11. července. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí. Turistické cíle po celé zemi loni zaznamenaly vysokou návštěvnost a stále více lidí míří mimo tradiční turistická centra. To potvrzuje i ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
12: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné Hoře.
11: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Mirákulum v Milovicích nebo Skybridge na Dolní Moravě. Dnes se rozhodne o držiteli zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny bude jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného kola 58. ročníku hlasování postoupilo 9 hráčů působících v NHL, včetně 8násobného vítěze ankety Davida Pastrňáka. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 13. hodině už vám dobré odpoledne přeje Michal Krusberský, který s vámi bude jako každý den do té 18. hodiny. Za chvíli budeme zvát na náš letní koncert, ale teď budeme hlavně hrát. Marek Ztracený za chvíli a začínáme s Ivetou Bartošovou. Tady je písnička Víš, Vásko.

0: dívka zvaná Lady a také Vláďa Kerndln teď na Českém Blaníku 14 minut po 13. hodině. Mimochodem originál téhle písničky zazněl třeba i ve filmu Dej mi své jméno. Teď ale jdeme na jiný koncert.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: My totiž celé léto vyrážíme za vámi, abychom vám zpříjemnili ty letní měsíce a třeba už tento pátek budeme v Domažlicích, konkrétně odpoledne na náměstí Míru, kde rozbalíme naše pódium a přivezeme také skvělé hosty. Olga Lounová, Slza, Vojta Nedvěd a celá naše blanická kapela a k tomu dobré jídlo a pití a hlavně přátelé, taky tady budeme rozdávat sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu. A tu si prosím vás uschovejte, protože díky ní byste mohli být o 100 tisíc bohatší a nebo minimálně aspoň o 5 tisíc. To všechno pro vás chystáme na léto s našimi krajánky, takže nálepku, kterou tady získáte, rozhodně uschovejte. A těšíme se na vás.
1: Jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopálky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.

cíl, který si vymyslil. Je to jak sen, co ráno rozpustil den. Nic není dost velký cíl, aby ses nepokusil. Volej k nebi přání a všechno bude k mání. Touha je zázrak, kámo, zázrak. Touha je zázrak, kámo, zázrak.

0: Radek Pastrňák, ostravská kapela Buty, na jejich František doznívá na českém Blaníku, tak dneska neslaví svátek František, ale naopak je tam ta Zdeňka, tak dáme všechno nejlepší. Už za chvíli pošleme třeba Karla Gotta a Charlotu Gottovou, taky bude Helena Vondráčková a nebo Věrka Špinarová. To všechno u nás na českém Blaníku. Tak dobré trávení oběda a hezké odpoledne.
1: Svět není jen samé slunce a duha, je to hodně zlý a drsný místo. Pneumatiky Tomcat jsou pneumatiky, na kterých si nerozbijete hubu ani za deště. Nejlevnější pneu.cz.
2: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
3: Jak vzniká elektřina? Potřebujeme ebonitovou tyč a liščí ohon.
4: V tom musí být celá liška.
5: A takže je, nabíjíme koloběžku. Mámě auto. I tramvaje, co mě vozí do školy.
4: No jasně, všechno u nás doma. I moje hračky.
5: Děkuju.
6: Vidíte nás v milionu podob. Poháníme vaše sny i každodenní maličkosti. Jsme pre.
7: Jsme energie tohoto města.
8: Lidl jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.
9: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. A auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
10: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
11: Vinetu!
10: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
12: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
13: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
12: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
14: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
15: Rádio Český Blaník.

0: někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý hled.

0: Tak to byla kapela Kex a vzpomínky, a my si teď dáme vzpomínky na dovolenou. Přátelé, rozmáhá se nám tady takový nový trend, jak si užít dovču. Sice je fajn, když můžete dovolenou, nebo když můžete na dovolenou jet s vaším miláčkem nebo s celou rodinkou, ale stále více prosazují dovolené takzvaně solo. To znamená, že jedete prostě sami, máte naprostou svobodu, co budete dělat, kam půjdete jíst, co budete pít, jo, nemusíte se přizpůsobovat dětem ani partnerovi. A tak není divu, že naše nejstarší cestovka na to už zareagovala a právě nabízí dovolené pro jednotlivce, protože ví, jak je obtěžující, když chcete jet sami a musíte doplácet třeba za dvou lužák v hotelu a podobně. Prý už takto cestuje 3% ze všech. No, není to málo, ale já osobně pořád ještě dávám spíše přednost tomu, abych na dovolenou jel s někým a měl si taky s někým o čem povídat, že jo, ten mobil mi úplně jako nestačí. Za chvíli pro vás cestovatele tady budou třeba Činasky, Slyším tvoje kroky a dáme si i Pavla Vítka.
1: Jen do konce června zakoupíte permanentku na Pálavské vinobraní v Mikulově za 800 korun. Horkýže Slíže, Monkey Business, Richard Miller, Helena Vondráčková, Ben Cristobal a další zde vystoupí od 11. do 13. září. Vstupenky najdete na pálavskevinobraní.cz. Nabídka platí jen do konce června.
2: Děti chtějí ven, děti chtějí zvířata a rodiče chtějí, aby to nebyl další nákupák. To je statek u Merlina, kousek od Berouna. Zoopark, jaký jinde není. U Merlina jsou zvířata na dosah ruky. www.statekumerlina.eu.
3: Zveme vás na cestu kolem světa, kde jinde najdete originální cestovatelské ubytování. Minigolf ve společnosti největší sochy Krista v České republice a hned vedle vyhlášenou restauraci a dětské hřiště.
4: No u nás v rezortu Svět. www.resortsvět.cz. Ideální výlet pro celou vaši rodinu jen 9 kilometrů od Prahy.
5: Kontejnery Siegel, dobrý den.
6: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
5: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
6: A jak to děláte?
5: Jednoduše, jsme Siegel.
7: www.siegel.cz.
8: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
9: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
10: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
11: Dan Landa.
10: Mirá.
11: Rybičky.
10: Migové.
11: Jdeme na hrady.
10: 8 hradů.
11: 8 víkendů.
10: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
11: Dan Landa.
10: Harley.
11: Tomáš Klus.
10: Single X.
11: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
12: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
11: www.hrady.cz.
13: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
14: Potisk, potisk, dárky, Bilabil, CZ.
15: Radio Český Blaník.

0: Depeše Marty Kubišové doznívá před 14. hodinou a my už za chvíli nabídneme zprávy, ale taky vám prozradím, co nás čeká po zprávách. Rozhodně budeme poslouchat holky a letní ráno. Ano, tančit budeme i s kapelou Miraj. A ještě Vašek Neckář, Chci tě líbat.
1: 25 tisíc spokojených klientů jezdí každý rok do Poděbradských lázní za léčením i odpočinkem. Dopřejte si i vy lázeňské procedury jako uličité koupele v Poděbradce, masáže nebo zápaly. Myslete na své zdraví a pohodu. Objednávejte pohodlně a bez obav na lázně-poděbrady.cz.
2: Tati, mami, zbalte věci. Na safari do jižních Čech. Chceme přeci zvířata zblízka, dobroty a hry. Zábava na celé letní dny.
3: Safari Resort, Hluboká u Borovan.
4: A víte co? Každý návštěvník dostane další zážitek zdarma. Do muzea Vltavínu, v Praze a Krumlově.
3: Mrkněte na web nebo na Facebook, tam to všechno máte.
5: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
6: Počasí na Českém Blaníku.
0: Další tropický den nás čeká i zítra. Bude jasno až polojasno na Šumavě. Odpoledne při zvětšené oblačnosti s možností přeháněk a teploty šplhají nahoru. 28 až 33 stupňů na severovýchodě dokonce až, nebo na severovýchodě o něco méně, 26 až 30 a na horách kolem 23. Přátelé, tak to vypadá, že bychom si raději měli vzít v práci volno a utíkat někam k vodě.
7: Zprávy na Českém Blaníku.
0: Ano, teď už Kuba Bělák a další aktuální zprávy.
8: Krásné odpoledne přeje Kuba Bělák. Prezident Pavel podal k ústavnímu soudu kompetenční žalobu ve sporu o účast na červencovém summitu NATO v Ankaře. O případném přednostním projednání rozhodne plénum, sejde se ve středu. Pavel se domnívá, že zastupování státu navenek je ústavní pravomocí prezidenta. Teplé letní dny vybízí k času strávenému venku, k opékání buřtů a grilování. Z labužnických radostí se ale může rychle stát zdravotní tragédie. Zvýšenou pozornost bychom tedy měli věnovat zacházení se surovinami. Jak na to poradí mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
9: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také drůbežímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
8: Aby se zničily všechny bakterie, i uprostřed masa by měla teplota dosáhnout minimálně 70 stupňů Celsia po dobu alespoň 20 minut. Pražský hrad se loni opět umístil na prvním místě v žebříčku nejnavštěvovanějších turistických míst v Česku. Zavítalo na něj přes 2 miliony 700 tisíc návštěvníků. Na druhém místě se umístila pražská zoo a na třetím akvapark Aquapalace Praha ve středočeských Čestlicích. Lionel Messi přepisuje fotbalovou historii. Argentinský útočník překonal na mistrovství světa brankami s pořadovými čísly 17 a 18 historický střelecký rekord Němce Miroslava Klózeho. Kapitán obhájců titulu svými zásahy rozhodl o vítězství Argentiny nad Rakouskem 2-0. Tak to už je ze zpráv. Všechno přeju krásné odpoledne.
7: Rádio Český Blaník.
6: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, jsou tady a rozhodně vám budeme hrát nejenom celou hodinku, ale celý den, 24 hodin denně v kuse, no prostě pořád. Každopádně za chvíli taky jedna zajímavost, dozvíme se, jak budeme číst pro nároďák a co to znamená, ale teď holky a letní ráno.

0: dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Kapela Mirai chci tančit, my teď budeme spíše číst, než tančit. Jak přesně je to myšleno, to nám prozradí kolega Radek Barkman. Radku, zdravím tě.
2: Přeji krásný den. Vedle velkých sportovních akcí, které doposud provází kalendářní rok 2026, se naplno rozjela také iniciativa Čti za národák. Tady se nejedná o sběr bodů či střelbu branek, ale především o snahu vrátit do života českých obyvatel zájem o četbu. Role trenéra čtenářské reprezentace se zhostil známý herec Jakub Kohák. Moto je přitom jasné, přečíst alespoň jednu stránku denně. Právě čtenářství je totiž autory projektu vnímáno jako klíčový předpoklad vzdělanosti, společenského rozvoje, duševního zdraví a obecně i dlouhodobé konkurenceschopnosti samotné České republiky. Asi nepřekvapí, že čtení postupem času přestalo být každodenní součástí života místních obyvatel. Děje se tak primárně u lidí v produktivním věku, kteří před četbou upřednostňují jiné návyky, sloužící k zaplnění volného času. V neposlední řadě ale jde i o uvolnění duševního zdraví, neboť stres, který se rozpouští při čtení, se pozitivně projevuje na dobré náladě každého člověka. Organizátoři akce proto vytvořili tréninkový plán. Zmiňují, že k dosažení pohody často stačí pouze 10 minut pravidelného čtení a nejde jenom o povinnou četbu, ale o tu, která vzbuzuje u čtenáře vlastní zájem. Počítá se navíc i audiokniha, e-book a nebo dokonce komiks. Pro Český Blaník Radek Barkman.
1: Radku, děkujeme. Já už teda začal číst aspoň cestou ve vlaku. Takhle se dá výborně zabít ten čas, který tam trávím. Pro vás ale mám další české písničky. Jarek Nohavica za chvíli a teď Lenka Filipová. Částečné zatmění srdce. Hezký den.

My kupovali hromady knih, co jsem ale vědět chtěl, to nevyčet jsem z nich. Nikde jsem se nedozvěděl, jak se hlídají krávy. Ptal jsem se starších a ptal jsem se všech, každý na mě hleděl jako na pytel blech.

0: Vašek Neckář, chci tě líbat, což klidně můžete, i když v tom vedru, nevím. Přátelé, za chvíli v našem vysílání kapela Opět a Radeček, všechno je v pořádku a právě frontman téhle kapely bude tančit ve Stardance. To samozřejmě víte a aby prý jako byl dobře připraven, tak mu jeho taneční partnerka Adriana Mašková poradila, aby začal na sobě trošku pracovat a tak se Tomáš do toho pustil, začal běhat, posilovat, ovšem čím dál víc ho bolelo koleno, tak šel k lékaři, no a co myslíte? Měl ho tam, ano, prasklý meniskus. Nakonec se dohodli s lékařem, že pod kudlu na operaci půjde až po Stardance, tak jsem zvědavý, jestli to Tomáš vydrží. Každopádně za chvíli ho tady máme a bude i Karel Zich anebo Jitka Zelenková.
1: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
3: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
4: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
3: Těšíme se na vás.
5: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdjs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
6: Ve Špindlu to v létě žije. Lanovky zdarma ve vybraných hotelech, naučné stezky pro malé i velké, dětská hřiště u horních stanic lanovek, sjezd na terénních koloběžkách. A když chcete trochu zvolnit, postarají se o to pravidelné lekce jógy pod širým nebem ve svatém Petru. Léto začíná ve Špindlerově mlýně, tak přijeď za námi. Více na skiareal.cz.
7: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
8: Dan Landa.
7: Mirá.
8: Rybičky.
7: Migové.
8: Jdeme na Hrady.
7: 8 hradů.
8: 8 víkendů.
7: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
8: Dan Landa.
7: Harley.
8: Tomáš Klus.
7: Syndl X.
8: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
9: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa.
10: Tohle není jen festival.
11: To jsou Hrady.
8: www.hrady.cz.
12: Takhle slyší hlas medvěd. A takhle je slyšet medvěd v lese. Přijďte zažít les očima i ušima medvědů. Na stezku korunami stromů v Krkonoších čeká vás les plný dobrodružství, poznání, tobogán, trampolína a medvědi. A ano, taky skvělá restaurace a dětské hřiště Emilův lesní svět. Mrkněte na stezka-krkonoše.cz.
13: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
14: Český Blaník.
15: Někdy padá na mě stín. A já netuším, co s tím.

0: kapela Elán a jejich kočka 15 minut před 15 na Českém Blaníku a my si teď dáme jednoho kocoura.
1: Co Čech, to rekord.
0: A tím samozřejmě myslím Pepíno Vaňka z Pelhřimovského muzea rekordu a kuriozit, který nám dneska přináší další zajímavý rekord, řekl bych takový recyklační přímo.
2: Velmi úctyhodný a chválihodný výkon jsme do České knihy rekordů zapsali společnosti Uklidme Česko společně s Remobilem. Ty totiž nazbírali a nashromáždili 5343 kusů starých a nepotřebných mobilních telefonů, které byly pak určeny k recyklaci a k dalšímu následnému použití. Takže jsme uklidili Česko a gratulujeme ke krásnému výkonu.
0: No, klobouček dolů a zítra další zajímavý rekord.
1: Co Čech, to rekordman na Českém Blaníku.
3: Maximální úspora v Tetě. Sleva 40% na celou značku Gillette. Náhradní hlavice, strojky, pěny pro muže i ženy. Nebo objevte zubní pastu Lakalut Active za skvělých 59,90. Více na tetadrogerie.cz.
4: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
5: A já si dám steak.
4: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard, odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi-terasy.cz.
6: Klikni!
7: Mironet, nová dvojka a Šoproku přináší...
6: Letní slevy právě odstartovaly!
7: Zažij léto naplno!
6: Když zábava,
7: tak Mironet.
6: Klikni dvakrát!
8: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
9: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
10: To chce klimatizaci.
9: A kam pro ní?
10: No přece za experty na vzduším.cz.
9: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
11: Ados barvy.
12: Specializovaný prodejce nátěrových hmot v Benešově nabízí slevu na nákup každému zákazníkovi, který se při placení ohlásí tímto heslem.
11: Léto fandí barvám.
12: Akce platí do konce září.
11: Navštivte Ados barvy a jste v pohodě.
13: Když vybíráte maso pro rodinu, chcete mít jistotu, že víte, odkud je, že je čerstvé, kvalitní a že jste vybrali dobře. Proto v řeznictví Rabit nabízíme výhradně české maso z českých chovů. Maso, u kterého známe celý jeho původ. Z české farmy až na náš řeznický pult. Nyní v akci vepřová kýta bez kosti chlazená 1 kg za 99,90. Rabit. 90 řeznictví po celé České republice.
14: Topcentrum.cz. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
15: Totální výprodej v zahradnictví Spomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomysl.cz. Zahradnictví Spomyšl, vaše online zahradnictví.
16: Rádio Český Blaník.

další připomínky řešil soud. A tehdy po třetí si řekl, nevadí, zase bude líp.

0: zase bude líp.
1: Český blaník.
2: Český blaník.

0: Vážená Růžena a taky Hanka Zagorová na závěr téhleté hodiny. Na tu další otevře už Karel Gott. Oheň v sobě máš, bude zpívat a my si dáme také Neposlušné tenisky dvojku. Bude i Lucka Bílá. Neposlušné papuče já mám. A co nabídne Olympik? No písničku Jako za mladá. A bude jich rozhodně víc. Hned po 15. pokračujeme.
1: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodej na motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz. A teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Qashqai se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června. U všech dealerů Nissan. Více na Nissan.cz.
2: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
3: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
4: Počasí na Českém Blaníku.
0: Bude to jako na dovolené, akorát bez toho moře anebo bazénu. Prostě i zítra čekáme tropy, jasno až polojasno. Na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti sem tam přeháňka, ale jenom výjimečně. A teploty jdou zase nahoru. Zítra naměříme 28 až 33 stupňů ve stínu. Na severovýchodě bude o něco méně, 26 až 30 maximálně. A na horách do 23 stupňů. Tolik počasí na zítřek a s dalšími zprávami už je tady Dominik Šmaus.
5: Začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Muže, který byl ráno u učiliště v Čelákovicích se zbraní, zadržela policie v pražských Strašnicích. Po 55-letém Petru Šimunovi od rána pátralo na 60 policejních hlídek. Jedná se o učitele s vazbami na Čelákovické učiliště. Je držitelem zbrojního oprávnění, zbraň ale registrovanou nemá. Zvířata často narážejí na překážky, které jim brání v přirozeném pohybu. Nový projekt Agentury ochrany přírody a krajiny se zaměří na riziková místa. Podrobnosti má mluvčí agentury Karolína Šůlová.
6: Krajina je dnes protkaná hustou sítí bariér od dálnic přes jezy až po elektrická vedení, které omezují přirozený pohyb živočichů a izolují jejich populace. Ty pak nejsou vzájemně propojené a jsou tedy velmi citlivé na jakoukoliv změnu. Chceme snížit dopady těchto bariér na naši přírodu.
5: Nový projekt se proto zaměřuje na konkrétní opatření na zemi, ve vodě i ve vzduchu. Česko zaostává za většinou evropských zemí v počtu elektromobilů. Zároveň také stát neplní vnitrostátní cíle pro stavby dobíjecích a plnicích stanic. Vyplývá to z výsledků prověrky Nejvyššího kontrolního úřadu. Chybí podle něj třeba i předpisy pro parkování elektroaut. Podnikatelé, majitelé a nájemci domů v centru Plzně mají poslední dny na odstranění nelegálních reklam. Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů platí ve vymezeném území od ledna, přechodné období definitivně vyprší za týden. Podle posledního terénního průzkumu počet velkoplošných reklamních plachet klesl skoro o polovinu. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
1: Rádio Český Blaník.
4: České písničky, které máte rádi.
0: 3 minuty po 15. hodině a pokud můžete, tak utíkejte k vodě, ať se trošku schladíte, my si dáme další hezké české. Za chvíli 3 ve 3 a teď Karel Gott, Oheň v sobě máš. Michale s vámi, tak ať se daří.

0: Tají nám teď dospívává David Dale na Českém Blaníku. To my úplně veřejně teď nabídneme další trojici písniček.
1: Radio Český Blaník. 3 ve 3.
0: Svatební sezóna v plném proudu. Já jakožto svatební fotograf něco o tom vím. Zase se celé léto nedostanu od počítače, ale pro vás tady mám 3 svatební písničky. Aspoň tu svatbu tedy mají v názvu. A nejdřív si dáme Plavce a trpasličí svatbu. Pak dorazí Petra Černocká se svojí svatební. A do třetice nesmí chybět Naďa Urbánková. Svatební průvod. Tak milé nevěsty, pokud vás to čeká teď o víkendu, dokupte další nealkoholické pití, bude se rozhodně hodit.
1: 3 ve 3 na Českém Blaníku.

0: Já
1: si přeju za kapelu, abys měla klid, aby tvůj muž hodný byl a netrouf si tě
0: být. Až se v bílém půjdu
2: na... Já si přeju za sebe, ať bohatýho máš, co ti koupí kilo ryb a dvědek na pláž.
0: Až se v bílém půjdu na...
3: Já ti přeju naposled, ať můžu klidně spát, aby tě měl doopravdy jednou provždy rád.
0: Až se v bílém půjdu.
4: Ano, Naďa Urbánková a taky svatební průvod v té dnešní svatební trojici, kterou jsme si dali v rámci 3 ve 3. Přátelé, nás za chvíli čeká hudební průvod a v něm třeba triky a pověry, Anaka a Údolí včel a taky si dáme slibovanou kapelu Olympic. A hned poté se podíváme, kam teď jako nejvíc cestujeme. Tak víc za okamžik.
5: Kdo je tam?
6: Soudní exekutor.
5: Nejsme doma.
6: To máte pravdu, už nejste doma.
7: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
8: Šetrná vlasová péče na 7. Kapilan, zános C a dvěma L. Kapilan, vlasový šampon a aktivátor. Šetrná péče s tradicí. Kapilan originál, jemný vlasový šampon pro citlivou pokožku a aktivátor pro růst vlasů. www.kapilan.cz. A pro děti nejen mladší 3 let je tu Kapisan Duopek. Při výskytu vší a nit.
9: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme pedalboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
10: Domov Dobrá voda u Březnice. Péče, která léčí klidem. Senlife. Domov pro seniory, prostor klidu, atmosféra prvorepublikových lázní a kvalitní péče. Dobrá voda u Březnice. To vše a ještě více na senlife.cz.
11: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
12: Na plátky.
13: Na kostky.
12: S medem.
13: S pivem.
12: Hlavně ať je na grilu. Právě teď u Zemana vepřový bůček 1 kg za pouhých 69,90. Ano, 69,90.
14: Zastavte se ve vašem řeznictví Zeman maso uzeniny pro vepřový bůček za akčních 69,90. Ano, 69,90. A pozor, akce na bůček platí jen do této středy.
12: Více na prodejnyzeman.cz.
15: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
12: Dan Landa.
15: Mira.
12: Rybičky.
15: Migové.
12: Jdeme na hrady.
15: 8 hradů.
12: 8 víkendů.
15: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
12: Dan Landa.
15: Harley.
12: Tomáš Klus.
15: Xindl X.
12: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
15: Hlavní partneři Penny a pojišťovna Kooperativa. Tohle není jen festival, to jsou hrady.
12: www.hrady.cz.
16: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
17: Rádio Český Blaník.
18: České písničky, které máte rádi.

zázrak, a tak mu chátrá tělo. Ital nezná ten zázrak, vepřok nedlo zélo.

0: se vám teď vybavila nějaká ta vzpomínka z Konopiště, kde nám No Name také zahráli a zaspívali. No ale teď se podíváme na nová turistická data. Loni navštívilo více než 1300 sledovaných míst přes 48 milionů návštěvníků. A trendem je evidentně rostoucí chuť lidí objevovat nová místa. Radost z toho má i ředitel České centrály cestovního ruchu Czech Tourism František Reismiller.
1: Z výzkumu máme radost především proto, že lidé stále častěji objevují i místa, která dříve stála trochu stranou hlavního zájmu, a zároveň je jejich pozornost rozložena mezi nejrůznější typy turistických cílů. Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedlec v Kutné Hoře. Právě podobné příklady ukazují, jak pestrou nabídku dnes Česko má.
0: No, to je pravda. A já ještě dodám, že nejvíc lidí loni zamířilo už tradičně na Pražský hrad a do první desítky nejoblíbenějších míst se dostaly rovnou 4 zoologické zahrady. Pražská, Zlínská, Ostravská a Plzeňská. Tak zdravíme nejenom do zahrad, ale i tam, kde nás momentálně posloucháte a ladíte. A za chvíli od nás Helena Vondráčková, Jirka Korn a Bude slunce.
2: Ještě nemáš lístky na hrady? To je třeba napravit.
3: Dan Landa.
2: Mirá.
3: Rybičky.
2: Migové.
3: Jdeme na hrady.
2: 8 hradů.
3: 8 víkendů.
2: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
3: Dan Landa.
2: Harley.
3: Tomáš Klus.
2: Xindl X.
3: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
4: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
2: Tohle není jen festival, to jsou hrady.
3: www.hrady.cz.
5: Hrdým partnerem festivalu Hrady.cz jsou Tesco Mobile a limitovaná edice SIM karty Extra Data. Jen u Tesco Mobile dostanete extra 30 GB dat gratis a opakovaně.
6: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
7: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
8: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
9: Každý den lodí. Z Ústí do Litoměřic proplujete unikátními zdymadly a ochutnáte regionální vína Českého středohoří. Proplujete Skalním kaňonem Labských pískovců, z Děčína do Hřenská, Drážďan i Míšně. Vychutnejte si romantiku západu slunce s taneční hudbou na palubě lodí Labské plavební společnosti. Pouze s námi, každý den lodí. Více na www.labskaplavebni.cz.
10: Urban Challenge a Vojenská zdravotní pojišťovna tě zvou na netradiční závod ve městě. Dej si 5 nebo 10 kilometrů ve dne nebo večer. Přeběhni auta, zdolej kontejnery, překonej překážky. Vezmi kámoše, rodinu a děti a zažijte něco nového. 26. a 27. června na Vyšehradě v Praze. Pojištěnci Vojenské získají slevu na startovné. Slevový kód najdete na vozp.cz.
11: Tahle nabídka na vás nepočká. Pevný internet od Vodafonu teď můžete mít už od 199 korun měsíčně na první rok, ale jen do konce června. Tak neváhejte ani minutu a skočte si pro pevný internet do naší prodejny nebo na Vodafon.cz. Vodafon.
12: Největší výběr aut teď máte doslova za rohem. V AAA Auto máme nejširší síť poboček. Jen v Praze je jich 5 a na webu si můžete vybrat z 19 000 vozů všech kategorií i hned k odběru. Největší výběr, nejvýhodnější ceny a financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
13: Rádio Český Blaník.

někdy z tebe uštiky v oku mám. To když se ti nálada zase změní, co ti je, se ti desetkrát zeptám. Desetkrát odpovíš, co by nic mi není, ale já vím, že ti prostě něco je.

0: Tolik Marek Ztracený s písničkou Kolem a kolem, těsně před 16. A kolem a kolem to vezmeme i v písničkách. Za chvíli totiž si dáme turbo krásným dívkám. Se svojí báječnou ženskou dorazí i Michal Tučný.
1: Když si báječnou ženskou vezme báječnou.
0: A poslechneme si i Lucku Vondráčkovou. Prostě další české písničky, které máte rádi hned po zprávách.
2: Profi voda, s tou se nemusíte bát, jak skvělá dohoda.
3: Kvalitní vrtané studny na klíč s 10letou zárukou. Profivoda.cz.
4: Existuje branč. A pak existuje Parzival branč. Michelinský šéfkuchař Galben Moše povýšil snídaňové klasiky na nezapomenutelný zážitek. Každý víkend od 10:30 v hotelu Buket, Karolíny Světlé 27. Za ceny běžné v dobré kavárně. Váš víkend si zaslouží víc. Rezervujte na parzivalrestaurant.cz.
5: Co se tady děje?
6: Co se chystá?
7: BYD Tech Days. Testovací dny u prodejců BYD, kde si vyzkoušíte elektromobil s bezpečnou Blade Battery nebo úsporný superhybrid. Po městě na elektřinu, na delší cesty benzín. Dojezd až 1350 km, spotřeba od 1,7 litrů na 100 km.
8: Jo, a díky tech bonusu, teď superhybrid za cenu spalováku.
7: BYD, světový lídr v superúsporných technologiích. BYD.com.
9: Počasí na Českém Blaníku.
0: Také zítra pojedou klimatizace na nejvyšší obrátky, bude jasno až polojasno, jen na Šumavě odpoledne se při zvětšené oblačnosti se mohou vytvořit přehánky. Teploty v průměru 28 až 33 stupňů, chladněji bude na severovýchodě, tam naměříme 26 až 30 a na horách okolo 23 stupňů Celsia. Tak to bude vypadat zítra, ale jak to teď vypadá se zprávami, to rozhodně ví Dominik Šmaus.
10: Zprávy na Českém Blaníku.
11: Dobré odpoledne, jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Prezident Petr Pavel se kvůli sporu o účast na summitu NATO obrátil na ústavní soud, podal kompetenční žalobu. Premiér Andrej Babiš rozhodnutí hlavy státu respektuje, není ale podle něj dobře, když na sebe ústavní činitelé dávají žaloby. Opoziční politici považují krok prezidenta za správný a postoj Pavla chápou. Nový poslanec ANO Jiří Kotlík složil slib, sněmovna je po dnešku opět kompletní. Kotlík v dolní komoře nahradil někdejšího kolegu z hnutí Josefa Kota. Tomu zanikl poslanecký mandát ve čtvrtek, kdy se ujal funkce člena nejvyššího kontrolního úřadu. Česko je dle předsedy Senátu nakloněno přijetí Moldavska do EU v co nejkratším možném termínu. Chce tomu aktivně pomoci. Miloš Vystrčil to dnes uvedl po jednání s předsedou moldavského parlamentu. Moldavsko by chtělo být členským státem v roce 2028. V Rokycanech začala v sobotu odstávka plaveckého bazénu. Mimo provoz bude až do konce srpna. To městské koupaliště v provozu zůstává. A nakolik tam vyjdou vstupenky, ví mluvčí města Andrea Moravcová.
12: Vstupné je ve stejné výši, jako bylo v loňském roce. Celodenní vstupné pro dospělého bude 100 korun, zlevněné 80 korun. Děti do 6 let mají vstup zdarma. Rodinné vstupné vyjde na 280 korun.
11: Ještě doplním, že koupaliště v červenci a srpnu prodlouží svou otevírací dobu. Bude otevřeno denně od 9 do 20 hodin. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
10: Rádio Český Blaník.
9: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, koupaliště se rozhodně v tyto dny hodí a hodí se třeba i vychlazený meloun, zmrzka a nebo mokrý ručník na hlavu, protože přežít v těch vyhřátých bytech, to je teď náročné. My posíláme další písničky, za chvíli taky písnička dne a teď turbo krásným dívkám.

0: Komu rozhodně síly neubývají, to je Michal Malátný. Toho si totiž dáme teď.
1: Písnička dne.
2: Na Českém blaníku.
0: Ano, čekají nás Činasky a Dlouhej kous. Tak jak vznikla tahle ta první hitovka kapely Činasky?
3: Vybral jsem píseň Dlouhej kous, což je asi náš, dá se říct, první hit z roku 97, ale zároveň je to i jedna z úplně z nejstarších písní, který jsem kdy napsal. Tu hudbu jsem napsal asi v 16 letech pro svou první lásku, samozřejmě s úplně jiným textem, a potom jsem to po letech, teda po 10 letech, přetextoval a vznikl z toho Dlouhej kouř, píseň, kterou hrajeme, dá se říct, na každém koncertě.
0: No je to tak, a možná proto se teďka Michal Malátný přiznal, že tuhle písničku by nejraději škrtnul a vůbec by ji už nehrál. Sám říká, přijde mi to po letech tak nějak naivní, že bych ho nejraději nehrál. Jenže když to vyškrtnu, kluci ho tam zase na playlist vrátí. Takže je to taková jediná píseň, kterou musím přetrpět v rámci toho, co jsem vytvořil. Tak my si tu písničku dáme a myslím, že my trpět rozhodně nebudeme.
2: Písnička dne
1: na Českém blaníku.

slyšíš. Taky jsem si na dnosách a je ti to líto, fakt je ti to líto. Ty překročený hranice, všechny tyhle střepy, co je třeba slepit, vždy jsme chtěli jenom brát.

0: Ano, vy taky popíjejte nějaké ty nealkoholické nápoje, protože tropické teploty jsou tady. Tohle byla báječná ženská Michala Tučného. A pokud ve svém pracovním kolektivu a nebo v rodině máte taky báječnou Zdeňku, tak ji nezapomeňte popřát k svátku, protože Zdeňky jsou dneska v kalendáři. No a za chvíli u nás na Českém blaníku pro změnu Lucka Vondráčková, Jirka Schellinger a nebo Bobra Motýla bude vyznání.
1: Život je pěkná jízda, cesta, na které zažijete vrcholy i pády. S námi na to nejste sami, protože když jde o život, jedeme v tom s vámi. A 75% škod z úrazových rizik vyřídíme do 2 pracovních dnů. Životní a úrazové pojištění od ČPP. ČPP.cz.
2: Vidíš to?
3: Vidím. Ptáci zpívají, slunce, pohoda.
2: No a víš, co vidím já?
3: Co?
2: Let balonem, bungee jumping, driftování, rafting, skok padákem, flyboarding, lezení ve skalách a nespočet dalších zážitků, který si můžu užít venku.
3: Užijte si krásného počasí s Allegrií a vyberte nezapomenutelný zážitek pro sebe nebo své blízké.
2: U nás si vybere úplně každý.
3: A když se netrefíte, nevadí. Obdarovaný může zážitek zdarma vyměnit za jiný.
2: S nejširší nabídkou na trhu a možností výměny zážitků nemůžete nic zkazit.
3: Nejlepší dárek je zážitek.
4: Firma na zážitky.
5: Atención, señoras y señores!
6: Roztančete se do léta v latinskoamerickém rytmu. La Tropical pořádá intenzivní kurz tance pro dospělé.
5: Un, dos, tres!
6: Mix latino, bachata, salsa, dance heels a reggaeton.
5: La Tropical!
6: Přihlaste se hned teď online na www.latropical.cz. La Tropical. Taneční kroky vás naučí všude, ale my vás naučíme tančit.
5: Awarashar!
7: S profesorem v kabinetu oddávám se internetu. Ničeho však nelitujem, my tam spolu stárnetujem.
8: Stárnet. Ostatní vás k internetu jenom připojí. S námi budete stárnetovat. Moderní internet www.starnet.cz.
9: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
10: To chce klimatizaci.
9: A kam pro ní?
10: No přece za experty na vzduším.cz.
9: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
10: Na vzduším.cz musíte jít. Vzduším.cz.
11: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
12: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny plyšáky a mazlíčky, 30% na všechny svíčky a svícny a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.
13: Aktuální zpráva. Hazardní her se v České republice nesmí účastnit osoby mladší 18 let.
14: Ministerstvo financí varuje. Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
15: Ahoj! Eurojackpot se vyšplhal na téměř 2 miliardy. S tím už by se dalo něco podniknout. Vsadíte si a budete navěky za vodou. Losujeme právě dnes. Eurojackpot. Lístek ke svobodě.
16: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
17: Český blaník.
18: Český blaník.
19: Český blaník.

0: Kapela Elán, Čaba neblázní, tak my opravdu neblázníme, my to myslíme vážně, protože vám i v příští hodince budeme hrát na přání a je to jenom na vás, komu tu písničku budete věnovat, jestli ji chcete pro sebe, na schlazení, pro kolegy v práci, anebo pro nějakého oslovence. Každopádně své vzkazy s písničkou, kterou byste chtěli nechat zahrát, nám napište buď do SMSky, anebo přes WhatsApp, tam můžete nahrát rovnou i hlasovku a odeslat na 720 83 6307. V příští hodince tady budeme hrát podle vás a za chvíli ještě od nás Karel Gott, Hanka Zagorová, Petr Rezek a spousta dalších.
1: Prázdniny, pádláč, paráda.
2: Pořiďte si nový nebo použitý pedalboard na happysport.cz a dostanete zdarma vodotěsný obal na mobil nebo velmi užitečný floater na pádlo, aby se vám neutopilo.
1: Užijte si prázdniny naplno s Happy Sportem.
3: Máte pocit, že vám závazky přerůstají přes hlavu? Už vás nebaví žít ve stresu, že nezvládáte splácet? Nečekejte, až se vaše splátky změní v noční můru. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. Zavolejte nám ještě dnes na 800 100 900 nebo navštivte nfpdp.cz.
4: Už máte plán na léto? Na Sněžce už jste byli, ale víte, co je pod Sněžkou? Třeba horské boudy, kde se na chvíli zastavil čas a vy můžete s ním. Na západ slunce, na borůvkový knedlík, na noc před další túrou po Krkonoších. Lanovkou nebo po svých, nejlepší výlety jsou z Pece pod Sněžkou.
5: Tak děti, zítra je taky den a teď už do spacáku a spinkat.
6: Luboši, ty ho nevyho, nic tě neudělal.
5: Kempovat můžeš i jinak. Zkus to bez kempu. www.bezkempu.cz.
7: Léto? Doktor Max má vše. S letní výbavou v lékárenské kvalitě se nespálíte. Nechte si poradit u odborníků a starosti. Pusťte k vodě. Doktor Max.
8: Vytáhni Jendu!
9: Co říkáš? Výtahy jedna?
8: Říkám, vytáhni Jendu! Potřebujeme šachtu na výtah!
9: Já vím! Výtahy jedna, ty uměj šachty!
8: Povídám, vytáhni Jendu!
9: No jo, výtahy jedna!
10: Teď my už máme výtahy jedna.
9: Jendo!
11: Chlapi, já už jsem nahoře, výtah je hotový.
12: Jendo, ty seš ale bedna!
13: Jasně, dělám výtahy jedna. Český výrobce výtahů, který má řešení pro každý prostor. Atypické výtahové šachty, moderní prosklené výtahy i rekonstrukce stávající. www.výtahy1.cz.
14: Ještě nemáš lístky na Hrady? To je třeba napravit.
15: Dan Landa,
14: Mirá,
15: Rybičky,
14: Migové.
15: Jdeme na Hrady.
14: 8 hradů,
15: 8 víkendů.
14: Muzika a pohoda celé léto po celé republice.
15: Dan Landa,
14: Harley,
15: Tomáš Klus,
14: Single X.
15: A pozor, lístky za nejlepší cenu koupíš jen do 25. června na www.hrady.cz.
16: Hlavní partneři Krušovice Bohem a Coca-Cola.
14: Tohle není jen festival,
15: to jsou Hrady. www.hrady.cz.
17: Potisk dárky, byla byl CZ.
18: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, jenom česky.
19: Český Vlaník.

0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.
2: Když okna první elektriky poslala známé cukrbliky, záclonám mého pokoje. A Úsvit přišel stisknout kliky, tak po klávesách harmoniky šly tóny dělat rozbroje. Pod střechou kdo si hrál, někdo se tomu smál, zatímco jiný dostal vztek. Tak či tak každý den hlásil se refrénem, já dnes mám vanu plnou fialek.

A někdo říkal, nevídáno, ať se ten chlápek pobaví. Další však říkal svojí ženě, dost divný přístup k hygieně.

discuss. Yeah, the ness. Mamba nupinofi, Alec. Mamba nupinofi, Alec. Mamba nupinofi, Alovi, Fialek. Postupně se všem zalíbilo, budit se písní, zvlášť když lilo, s harmonikou tahací. Začali říkat akordeon, já říkala Alain Delon, tomu, kdo bydlel v oblacích, tomu, kdo bydlel v oblacích. Už se to stěží, někdo doví,

0: فیال مام ونو بنام فیالوی فیالک.
1: No, pokud nemáte bazén, tak byste si mohli napustit aspoň tu vanu plnou fialek. Hanka Hegerová na závěr hodiny a tu další hodinku odstartuje mimo jiné třeba Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc. Láska má, co jsem ti dal. Taky bude Michal David. A ještě si dáme dívku z Heřmánkové návsi, Víťa Vávra. Prostě budou další české písničky, které máte rádi.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Zaslouží si vaše zahrada nebo balkón trochu letního osvěžení? Na e-shopu avenberg.cz to zvládnete bez průvanu v peněžence. Právě vyprodáváme zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Rodinné sety, pohodlná lehátka i moderní posezení. Vše skladem. Objednejte ještě dnes. avenberg.cz.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 tisíc korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
5: Na Českém Blaníku.
1: Léto se vším všudy máme nejenom dnes, ale také zítra. Čekáme opět sluníčkový den. Bude jasno či polojasno, jen na Šumavě odpoledne při zvětšené oblačnosti se mohou vytvořit přehánky. Teploty 28 až 33 stupňů a na severovýchodě tam bude o něco málo v uvozovkách chladněji 26 až 30 a na horách kolem 23. Tolik počasí na ten zítřejší středeční den a teď už Dominik Šmaus a aktuální zprávy.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Jsou tu zprávy s Dominikem Šmauzem. Dobré odpoledne. Teplé letní dny vybízí k času strávenému venku, opékání buřtů a grilování. Z labužnických radostí se ale může stát zdravotní tragédie. Zvýšenou pozornost bychom tedy měli věnovat zacházení se surovinami. Pokračuje mluvčí ministerstva zdravotnictví Renata Povolná.
8: Odborníci doporučují věnovat pozornost správnému skladování potravin, dostatečné tepelné úpravě masa a prevenci křížové kontaminace při přípravě pokrmu. Zvláštní pozornost by měla být věnována také drůbežímu masu, výrobkům obsahujícím syrová vejce a potravinám skladovaným při nevhodných teplotách.
7: Aby se zničily všechny bakterie, i uprostřed masa by měla teplota dosáhnout minimálně 70 stupňů po dobu alespoň 20 minut. O letošní dobrovolné vojenské cvičení pro středoškoláky byl mimořádný zájem. Přihlásilo se 1173 studentů. Podmínky výcviku splnili skoro všichni. Kapacita byla původně 800 míst. Výcvik studenty čeká od 7. do 31. července. Po úspěšném absolvování se z nich stanou vojáci v záloze a jako odměnu dostanou skoro 47 tisíc hrubého. Zastupitelé Vsetína schválili vyhlášku, která zakročí proti bezdomovcům. Zakáže jim spát či polehávat na veřejných prostranstvích v centru města, a to i přes den. Vyhláška začne platit v létě. Tenista Vít Kopřiva zahájil wimbledonskou generálku na trávě na Malorce vítězně. V úvodním kole porazil bosenského kvalifikanta Damira Džumhura 6-3, 6-4. Do utkání přitom nevstupoval jako favorit. Zápas trval necelou hodinu a půl. Tolik zprávy, dobré odpoledne.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
1: Ano, a jak jsem slíbil, za chvíli budeme někomu z vás opět hrát na přání, tak si nezapomeňte poslat SMSku na číslo 720-836307 anebo nahrajte rovnou hlasovku přes WhatsApp. A teď už Petr Muk, Láska ta nebezpečná věc a Michal Krusberský vás zdraví.

0: knihy vázané ovčí kůží jsme si teď pouštěli právě tuhle písničku. Věrka Martinová za námi, napřed námi jedna podle vás.
1: Český Blaník vám přináší písničku na přání.
0: Milé rádio, zahrejte mé mamince Zdeňce Riparové k svátku. Maminko, děkujeme za vše, co pro nás děláš, jsme rádi, že tě máme. A k svátku přejeme jen to nej, hlavně zdravíčko a ať tě Bertík nezlobí. Vzkazuje Dáša s manželem a posílají Lucku Bílou. Děkuju ti.
1: Písnička na přání.

0: Čerstvý tatínek Miraj Navrátil musí teď velmi často taky přebalovat. Kromě toho, že koncertuje o 106, za sebou má City Fest teď o víkendu ve Frýdku Místku. No a my si za okamžik dáme také slibovaného Víťu Vávru. Bude dívka z Heřmánkové návsi. No a těšit se můžete třeba na písničku Proemu od Michala Hruzy. A taky bude hráč Petra Spáleného. A budou i další české písničky, které máte rádi. Za okamžik pokračujeme.
1: Klikni!
2: Mironet, nová dvojka a Shoproku přináší
1: JBL Charge 6, výkonný reprák a powerbanka pro tvůj telefon.
2: V Mironetu nyní za super cenu 3699.
1: Tak přidej volume a rozjeď léto na plné pecky.
2: Když repráky, tak Mironet.
1: Klikni dvakrát.
3: CCC začal výprodej. Stovky modelů až o 50% levnější. A s členstvím v Modivo Club Gold ušetříte dvojnásob. Nakupujte ve výprodeji a získejte 10% cashback. Neváhejte, nakupujte v prodejnách CCC, v aplikaci a na ccc.eu.
4: Kupkolo.cz, prodejce jízdních kol a cyklistického vybavení s 20-letou tradicí, pořádá i letos Kupkolo.cz MTB Trilogy třídenní etapový závod horských kol.
5: 4. až 6. července v Teplicích nad Metují.
4: Přijď si zazávodit nebo zkusit jen jednu etapu. Součástí závodu jsou i dětské závody. Více na mtbtrilogy.com.
6: Hledáte práci, která dává smysl? Takovou, která má skutečný dopad na životy lidí? V PRE hledáme ty, kdo chtějí držet v chodu celé město. V terénu, v kanceláři, v každodenním provozu s moderními technologiemi. Hrdinové z PRE nejsou vždy vidět, ale jejich práce ano. Pracujte tam, kde je vidět výsledek. Přidejte se i vy. PRE.cz/kariéra.
7: Dobrý den, jmenuji se Roman Hlavička a rád bych vás pozval do autosalonu Volkswagen Auto Jarov.
8: Máme pro vás širokou nabídku skladových vozů Volkswagen Tayron nebo Golf Variant. Prostorné a spolehlivé rodinné vozy právě nyní za skvělé ceny. Naši specialisté v Auto Jarov vám rádi poradí. Přijeďte si je prohlédnout a vyzkoušet. Více na autojarov.cz.
7: Těšíme se na vás.
9: Nová kulturní sezóna v kulturním domě Josefa Suka Sedlčany je tady. Získejte předplatné divadla za 2100 korun a užijte si 7 skvělých divadelních večerů. Nebo si vyberte předplatné poezie, slova a hudby za 850 korun na 4 výjimečné pořady. Ušetříte 40% oproti běžným vstupenkám. Kupujte na kdojs.cz. Kulturní dům Josefa Suka Sedlčany. Vaše brána ke kulturním zážitkům.
10: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
11: Radio Český Blaník.
12: Viděl jsem dnes dívku z Heřmákové návsi, viděl jsem ji v bistru, upíjela džus, viděl

0: asi, kdo pak jí teď řekne, že jsem o ní stál.
1: Rádio Český Blaník.
2: České písničky, které máte rádi.

už nejsem sám, okno zavírám, najednou mám tebe. Tak málo tě znám, co s tím nadělám, spadla si mi.

pár stránek a pak mi klesla víčka. Ten moment už jsem spal, sen dostavil se náhle, vyšel rovnou z téhle knížky, že jsem potkal hráče a on mi povídal, chlapče, ten, kdo umí hrát, musí číst lidem tváří, poznat, o co kráčí a co chtějí v očích skrýt. Vím, čem ty děláš chyby, chtěl bys víc, než můžeš ztratit, ten, kdo prohrál, musí platit, tak nechci poradit.

0: Jirka Špinarová a Stůj, tak vy se na chvíli taky zastavte, dejte si Rádia na hlas, mám pro vás zajímavé informace.
1: Letní koncerty
2: Rádia Blaník.
0: Ano, že za vámi celé léto jezdíme, to už víte. Tento pátek budeme konkrétně v Domažlicích na náměstí Míru, to všechno rozbalíme hezky odpoledne, přivezeme spoustu nejenom dobrého jídla a pití, ale hlavně spoustu hvězd. Olga Lounová, Slza, bude i Vojta Nedvěda nebo celá naše blanická kapela, která zahraje všechno, co umí. A co je důležité, vstupné se na tyhle ty letní koncerty neplatí, takže můžete vzít celou rodinku a dorazit. My vám tam taky budeme rozdávat naši novou sluníčkovou samolepku Rádia Blaníka Centropolu, což je velmi důležitá samolepka, protože když si ji uschováte doma, někam nalepíte, na lednici, na počítač, na auto a za vámi potom během léta přijede náš krajánek a zjistí, že tu nálepku máte, no tak máte rovnou 5 000 korun. A k tomu v sobotu budeme rozdávat i šunku od Leka. To všechno za jednu nálepku a hlavně někdo z vás vyhraje taky 100 000 korun. A to už je slušná motivace. Nejenom proto, abyste dorazili na naše letní koncerty. Tam si to hlavně musíte pořádně užít. Takže, jak jsem říkal, tento pátek v Domažlicích
1: jedeme za vámi. Letní koncerty Rádia Blaník. Léto s Blaníkem. To jsou letní koncerty i hezké výlety.
2: Nezapomeňte, že nedopalky nejen na festivalu patří do koše.
1: Více informací najdete na www.nevajgluj.cz.
3: Kdy vám léto neuteče? Když šunka Leko na grilu se peče. Šunkou provoněné léto vám přeje česká rodinná firma Leko. Leko, když chcete ochutnat kvalitu.
4: Nezapomenutelná atmosféra letních koncertů s Hanáckou kyselkou. Přirozeným zdrojem minerálů z Hané. Ochutnej novinku Hanácká kyselka relaxace.
5: Na terase u vás doma můžete zažít cokoliv. Od rodinného relaxu až po parádní grilovačku.
6: A já si dám steak.
5: Rozhodujete se pro terasu? Poraďte se s námi. Profi terasy. Zdarma cenové kalkulace a realizace na klíč. Dopřejte si Bamboo Guard, odolnou a cenově dostupnou terasu. Objednejte již nyní a využijte včasné montážní termíny. Pro vás, pro rodinu, Profi terasy. profi@terasy.cz.
7: Někdy je čas začít znovu, změnit směr, zkrátka vsadit na něco nového. Vyzkoušejte nové vozy SUV Chery. Špičková technologie a skvělý poměr výbavy a ceny. Chery, nová kapitola SUV vozů. Chery Praha Průhonice nebo Chery Praha CZ. Pro auta Chery se jezdí do Průhonic.
8: Atención!
9: Jen jednou za rok se to stane. Jen jednou za rok máte šanci.
8: Yes!
9: Protančit celý říjnový víkend ve Španělsku s La Tropical. Jedinečný taneční kurz v prostředí sluné Andaluzie. Nejlepší latino lektoři a nekonečná zábava ve vile kousek od moře. Řekněte sí a přihlašte se na www.latropical.cz.
8: La Tropical!
9: La Tropical. Jedinečný taneční týden ve Španělsku. Pospěšte si, kapacita kurzu je omezena.
10: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u Portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. A u jako zlato, Portál jako brána k bezpečí. A u Portál.cz.
11: Baest Machines and Structures je stabilní firma s téměř 30-letou tradicí. Baest Machines je významný hráč ve strojírenství z Benešova. Baest Machines hledá nové parťáky do výroby na pozice svářeč, zámečník, technolog, konstruktér, operátor CNC, ale i do technické kanceláře. Nabízíme stabilní práci se spoustou benefitů v přátelském kolektivu. Jsi z Benešovska a scháníš dobrou práci? U nás ji najdeš. www.baest.cz, sekce kariéra. www.baest.cz, najdeš nás i na Facebooku a LinkedInu.
12: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit? Jaké mít doklady? Jak se odbavit? Co si připravit ke kontrole? A co mít v příručním zavazadle? Více na prg.aero/odbavte se.
13: Topcentrum.cz, dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
2: 24 hodin denně, 7 dní v týdnu jenom česky.
1: Český Blaník. Český Blaník.

chvilku vzpomínej, je to všechno jen pár let, na kytaru v duchu hry, tvoje parta je tu hned, z cigaret je modrej dým, hraje magneťák, holka sedla na tvůj klín, nevíš ani jak, nevíš jak. Tví roky bláznivý, chtěli křídla pro svůj let, dnes už možná nevíš sám, proč tě tenkrát pálil svět, chtěl si prachy na mejdan.

0: Tak tohle byly Summer All Stars a s nimi taky Slza a Léto lásky v 18.00 a po 18. další české písničky. Vašek Neckář například. Všude zdejší bude kapela Jelen. A Nic nového pod sluncem bude zpívat taky Iveta Bartošová. A bude jich rozhodně víc, za chvíli pokračujeme.
1: Totální výprodej v zahradnictví z Pomyšl. Sleva až 70% na tisíce rostlin. Uvolňujeme sklady pro letní novinky. Nakupujte výhodně přímo u nás ve Spomyšli nebo online na zahradnictvíspomyšl.cz. Zahradnictví Spomyšl. Vaše online zahradnictví.
2: Kup si auto v Direct Auto. Začni léto s novou károu se slevou až reálných 300 000 korun. K tomu máš 3 dny na vrácení a 14 na výměnu vozu zdarma. Takovou nabídku najdeš jen v Direct Auto i v Direct Auto Kladno a Horní Počernice. Jen do vyprodání skladu. Tak neváhej a klikej. www.direct-auto.cz.
3: Oh, špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp. Přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Připojte se k Intertas Plus a objevte práci řidiče kamionu. Jistotu a férovost a zázemí hledejte na Intertas Plus.cz. Intertas Plus.cz.
5: Počasí na Českém Blaníku.
0: I zítra se musíme připravit na pořádné tropy, jasno až polojasno se sluníčkem, jen na Šumavě odpoledne se při zvětšené oblačnosti mohou vytvořit přehánky. Teploty tropické 28 až 33 stupňů, na severovýchodě tam bude lehce chladněji, 26 až 30 a na horách kolem 23. Tolik počasí na zítřejší den, ale teď ještě poslední odpolední zprávy a Dominik Šmaus.
6: Zprávy na Českém Blaníku.
7: Hezký podvečer, začínají zprávy s Dominikem Šmauzem. Ministr zdravotnictví podporuje zákaz prodeje energetických nápojů dětem do 16 let. Ve sněmovně podle Adama Vojtěcha vzniká napříč politickým spektrem návrh na regulaci. Na síti X také uvedl, že energetické nápoje pravidelně konzumuje skoro 70 000 českých dětí od 11 do 15 let. V Národním parku České Švýcarsko platí zákaz vstupu do lesa v noci, konkrétně od 22 do 6 hodin. Důvodem je zvýšené nebezpečí požáru. Hasiči a správci parku žádají návštěvníky o obezřetnost. Nad parkem pravidelně létají drony s kamerou. Krásy Česka každoročně lákají miliony lidí a čím dál více výletníků míří mimo tradiční turistická centra. Potvrzuje to ředitel České centrály cestovního ruchu František Reismiller.
8: Vedle známých ikon roste tak návštěvnost i muzeí, technických či sakrálních památek, přírodních lokalit i menších regionálních atrakcí. Krásně je to vidět třeba na příkladech Národního památníku na Vítkově, Průhonického parku, Centra Černá Louka v Ostravě či areálu Sedles v Kutné hoře.
7: Velké oblibě se v létě těší třeba zábavní park Miraculum v Milovicích anebo Skybridge na Dolní Moravě. Už dnes bude v Pražském divadle na Vinohradech vyhlášen držitel zlaté hokejky. Nejlepším českým hokejistou sezóny se stane jeden z finálové desítky kandidátů. Do závěrečného kola postoupili například David Pastrňák nebo Roman Červenka. Slavnostní vyhlášení začne v 9 večer. To je pro dnešek ze zpráv všechno.
6: Rádio Český Blaník.
5: České písničky, které máte rádi.
0: Ano, a pro dnešek se s vámi taky loučí Michal Krusberský. Mějte krásný večer s Českým Blaníkem. Já se jdu schladit do vany a tady je Vašek Neckář. Šalalalí od nás.

0: Český blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Jela jsem s Marcelou a Martou po koncertě autem domů z Vrchlabí.

0: Nejlepší výběr, nejnižší ceny. To jsou Bene nápoje. Přesvědčte se sami v naší nové prodejně v Praze, Poděbradská 36, nebo v našich dalších prodejnách v Poděbradech a Benešově. Více na bene.cz.
1: Soubáme! Je to nepopsatelný vidět tu krásu ze zhora. Děkuju, Leničko!
2: Zase lítáš v oblacích.
3: Vzpomněla jsem si na ten let balónem od Go Balóny. A protože je teď na Allegrii v akci, tak letíme spolu!
2: Chcete také zažít nezapomenutelný let balónem?
4: Tak honem, ať vám neuletí!
3: Právě teď je na Allegrii let balónem od 2850 korun.
2: Proleďte se třeba nad Poděbrady, Táborem, Českými Budějovicemi nebo si vyberte jinou z desítek lokalit po celé republice.
3: Více o akci na
5: firma na zážitky
3: CZ.
6: Letní limitka Peugeot startuje. Stylové SUV Peugeot 2008 už za 479 tisíc korun. Wow! Praktický Peugeot Rifter s velkým prostorem pro rodinu i dobrodružství jen za 524 tisíc korun. Wow! Léto začíná u Peugeotu.
7: Tak nečekejte, jezděte!
8: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
9: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
8: Více na kopecký.cz.
10: To jsou tři české písničky na jedno společné téma.
11: Od pondělí do pátku vždy po 15. hodině.
10: Tři Petři
11: na Českém Blaníku.
10: Rádio Český Blaník.

0: Nebaví vás chemie? Nás ani vaše psí kamarády taky ne. Granule Yogis pro ně vyrábíme 100% bez chemie. Jsou zastudena lisované, mají vysoký podíl masa z lokálních farem a obsahují probiotika. Vše pro spokojené zažívání. Yogis. Zdraví začíná v misce.
1: Hledáte ideální místo na výlet, kde uniknete z honu velkoměsta? Vyražte na Hostivařskou přehradu. Na děti čeká hřiště, obří trampolína a velká vodní skluzavka. Milovníci vodních sportů si přijdou na své na největší vodní ploše v Praze. Připraveny máme paddleboardy, šlapadla nebo třeba wakeboard. A pro ty, kdo si chtějí užít sluneční paprsky naplno, tu máme i nudistickou pláž. Hostivařská přehrada. Vaše dovolená jen pár kroků od domova. Hostivařská přehrada CZ.
2: Place. Místo, kde nesmíte chybět. Neopakovatelný zážitek během filmového festivalu v Karlových Varech. Place přinese spojení gastronomie, hudby, umění a nočního života. Těšte se na Sophia Loren Restaurant i na hvězdy, jako jsou Anastasia, Marek Stracený, Miraj, Lucie Bílá, Queenie a další. Od 3. do 11. července. Poštovní dvůr Karlovy Vary. Place. www.place.cz.

0: teď pozor, extrémně výhodná nabídka. Nissan Juke se zvýhodněním až 190 tisíc, včetně palivové karty v hodnotě 20 tisíc korun zdarma. Nabídka platí pouze do konce června u všech dílerů Nissan. Více na nissan.cz. Oh.
1: Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
2: Moderní termální lázně i zážitkové akvaparky nebo moře a sluncem zalité písečné pláže. Cestujte s CK Apex Tour za odpočinkem i novými zážitky. Více informací na apextour.cz.
3: Pozor, velká slevová akce v Teddy.
4: Široká nabídka teď ve velké slevě. Například 30% na všechny stolní lampy, 50% na všechny korálky pro kreativní tvorbu a mnoho dalšího. Ale jen krátce, navštivte Teddy a do 5. července ušetříte. Teddy Jiří nápady.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu vepřová plec v ceně 59,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 34,90. A s aplikací Lidl Plus jen za 29,90. A Radegast 12 ryze hořká v multipeku 8x 0,5 litru za 174,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Jednoduchost má sílu a michelinský šéfkuchař Gal Ben Moshe jí proměňuje v nezapomenutelný brunch. Parzival brunch pro skvělý víkend. Parzival restaurant CZ.
2: Myslíš, že snem každého chlapa je Ferrari? Omyl, je to karavan a je to karavan ze Sedlčan. Široký výběr karavanů i obytňáků, půjčovna, servis a kvalita. Prožijte své sny s karavany Sedlčany. Karavanysedlčany.cz.
3: Špatně spíte? Nemůžete se soustředit? A ani větrák už nepomáhá?
4: To chce klimatizaci.
3: A kam pro ni?
4: No přece za experty na vzduším.cz.
3: Máme velký výběr mobilních klimatizací, nízké ceny a hlavně vám pomůžeme vybrat tu pravou. Chcete doma chládek mít?
5: Na vzduším.cz musíte jít.
4: Vzduším.cz.
6: Kontejnery Siegel, dobrý den.
7: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
6: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
7: A jak to děláte?
6: Jednoduše, jsme Siegel.
8: www.siegel.cz.
9: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
10: České písničky, které máte rádi.
11: Český Blaník.

0: dotace opravdům po babičce? Ne, dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroku. Úrok nula.
1: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
0: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
1: Renovace bez úroku? No jasně, bezúroční úvěr. Úrok nula.
0: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
1: Maxi dotace.
2: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vyvážení.

0: vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
1: Taky nechcete končit léto větou?
2: To zase nějak uteklo, viď?
1: Tak se zážitky od Allegrie se vám tohle stát nemůže.
3: Mami, ten Superland byl boží.
4: Večeře v kafé Imperial byla vynikající.
5: Ta jízda v tom sportáku byla fakt nejvíc.
6: Z tohohle tandemovýho seskoku budu žít fakt ještě dlouho.
7: Užijte si zážitkové léto s Allegrií.
1: Tandemové seskoky v Čechách i na Moravě.
7: Romantika.
1: Sportáky.
7: Zábava pro děti a mnohem víc.
1: Vyberte si z více než 200 zážitků za akční ceny a získejte navíc slevu až 30%.
8: Firma na zážitky.
7: CZ.
9: Topcentrum CZ. Dodavatel pro mistry svého řemesla. Objevte špičkovou zahradní techniku od Milwaukee, Hondy a nově i Husqvarny. Sezóna startuje. Buďte připraveni s tím nejlepším vybavením. Navštivte nás v Rohovládově Bělé, Pardubicích nebo v jediné prodejně Milwaukee Heavy Duty v Praze. Skvělé akce, slevy a kompletní nabídku najdete také online na www.topcentrum.cz. www.topcentrum.cz.
10: Nekupujte drahý značky, ani levný čínský s***ky. Já se oblíkám bez potisku. Bezpotisku.cz.
11: Rádio Český Blaník.

0: Český Blaník.
1: Český Blaník.
0: Český Blaník.
2: Ratatararata, trička, ratatararata, potisk, potisk, trička, potisk, trička, bilabil, CZ.
3: Oh. Špičková krmiva Marp. Protože na složení záleží. Marp, přestaňte jen krmit. Marpujte. Krmiva Marp.cz.
4: Kdo je tam?
5: Soudní exekutor.
4: Nejsme doma.
5: To máte pravdu, už nejste doma.
6: Nenechte své dluhy zajít takto daleko. Nadační fond proti dluhové pasti. První krok na cestě zpět k životu bez dluhů. nfpdp.cz.
7: Jsou čtyřkolky a motorky tvoje vášeň. Motoriky Benešov. Prodejna motorek, čtyřkolek i skútrů. CF Moto, Ghost, TGB, Linhai, Sim, Keyway a další značky. Motoriky. Motodoplňky, náhradní díly, příslušenství. To je Motoriky v Benešově, Křižíkova ulice. Motoriky.cz.

0: Nejčerstvější ovoce a zelenina z vraňanských polí.
1: Právě dozrál česnek, co má říct.
0: Tak si přijeďte užít samozběr do Vraňan. Více o samozběrech na farmavraňany.cz. Farma Vraňany, originál, který poznáte chutí.
2: Pohlédl do dálky a zvolal. Atava! Ozvěna se nesla opuštěným kaňonem a on věděl, že nebezpečí a prázdniny se blíží. Prázdniny se blíží.
3: Vinetu!
2: Druhý díl dobrodružného románu Karla Máje jako velkolepé divadelní představení je tu. Poklad na Stříbrném jezeře ve westernovém městečku Boskovice.
4: O letošních prázdninách posledních 20 představení.
5: S láskou v srdci vás očekávám, váš Karel Máj.
4: Vstupenky a více informací na www.westernové-městečko.cz.
6: Ratatarararata, trička, ratatarararata, potisk, trička, byla, CZ.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš moji zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se nedech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměni sny mi ve sny, v gesta i v činy, a já tu zůstanu. Ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout. Prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet. Už nikdy

až splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svede, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, by nedali tušit, že se nebe nakloní a zatře se světem tvé černé svědomí, poprvé promluví k obětem nerovných bojů, tvé sebestředné války, srdečních nepokojů.

0: Rádio Český Blaník.
1: To jsou české písničky, které si zpívali už naši rodiče.
2: Řeky lásky proud, kolem nás se dál, přebroď řeku snou a přijdi blíž.
0: Písničky, na kterých jsme vyrostli.
1: I takové, které si s námi zpívají i naše děti.
3: I tak to za to stojí, když to někdy bolí.
0: Rádio Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
0: Český Blaník.
1: To je Blaníček.

Jak to začalo? Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál.

Tak zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím. A já jen krčil rameny a myslel jsem,

jsem jak ti ostatní, všechno mám, jsem dříč. Zasloužím si tvou pochvalu, jenže ty jsi pryč. Jen bych rád věděl, jsi šťastná či ne.

0: Rádio Český Blaník.
1: Dotace opravdům po babičce? Ne. Dnes už je to bezúročný úvěr. Renovujte bez úroků. Úrok nula.
2: Zateplení domu, okna, fotovoltaika nebo tepelné čerpadlo.
1: Maxi dotace vše vyřídí za vás. Žádost, úvěr i realizaci.
2: Renovace bez úroků? No jasně. Bezúročný úvěr. Úrok nula.
1: Ozvěte se hned. Maxi dotace CZ.
2: Maxi dotace.
3: Letní limitka Peugeot je tady. Designové SUV Peugeot 3008 už za 729 tisíc korun. Wow! Sedmimístné rodinné SUV Peugeot 5008 už za 749 tisíc. Wow! Vydejte se vstříc létu s novými SUV Peugeot.
4: Tak nečekejte, jezděte!
5: Staňte se Peugeotákem u Kopeckého.
6: Autosalony Kopecký. Služby, na které se snadno zvyká.
5: Více na kopecký.cz.

obyčejně se dívá na malého chlapečka, jak malé zvíře se dívává na jiné. Ještě nechytit, narvá ti si z cizího,

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Užijte si léto na zahradě a ušetřete tisíce. E-shop avenberg.cz právě vyprodává zahradní nábytek za neuvěřitelné ceny. Kompletní rodinné sety, pohodlná lehátka nebo posezení na balkón. Vše za zlomek běžných cen. Klikněte na avenberg.cz a relaxujte na své nové zahradě už tento víkend. avenberg.cz.
2: Ceny rostou, digitální čísla mizí. Ale zlato, to tu bude vždycky. A u portál.cz. Vsaďte na hodnoty, které vydrží po generace. Zlaté mince a cihličky. Jistota ve vašich rukou. AU jako zlato, portál jako brána k bezpečí. AU portál.cz.

0: Poletíte z letiště Václava Havla Praha? Máme pro vás 5 jednoduchých tipů pro hladký odlet. Kdy vyrazit, jaké mít doklady, jak se odbavit, co si připravit ke kontrole a co mít v příručním zavazadle. Více na prg.aero/odbavte se.
1: Skupina e-finance přináší mimořádnou investiční příležitost.
2: Zajištěné e-finance dluhopisy akciemi hotelové skupiny EFI Hotels and Properties. Investujte s ročním výnosem až 9% a získejte jako bonus slevu 20% na ubytování ve kterémkoliv hotelu ze sítě EFI Hotels. e-finance.eu.
3: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.
4: Kontejnery Siegel, dobrý den.
5: Zdravím, tady čtu, že kontejnery přistavíte i o víkendu.
4: 7 dní v týdnu, třeba i v noci.
5: A jak to děláte?
4: Jednoduše, jsme Siegel.
6: www.siegel.cz

0: Už vás nebaví nekonečné natírání dřevěných teras, fasád a plotů? Barva se loupe, dřevo hnije a vy místo užívání si léta jej trávíte prací? Pak pro vás máme řešení. Revoluční technologii tlakové impregnace dřeva lněným olejem. Norská metoda, která je lety ověřená v drsných severských podmínkách. Impregnace proniká do struktury dřeva a chrání ho tak před hmyzem, hnilobou a UV zářením. A to nejlepší? Žádné natírání. Impregnace Soběslav CZ. Dřevo bez starostí.
1: Volím dřevo bez obav. Impregnace Soběslav.
2: I na procházce vám to může slušet. I v kanceláři můžete mít pohodlí. A i večer můžete zazářit. To je nadčasová italská móda v butiku Boja. Navíc rodinné prostředí s osobním přístupem ke každé zákaznici. To je butik Boja. Najdete nás v obchodních centrech Arkády a Čestlice. Butik Boja. Elegantní italská radost.

chtěl bych napsat báseň jako Karel Hynek. Chtěl bych pro tebe napsat něco, co nepomine. Chtěl bych napsat verše zásadní,

0: Český Blaník.
1: České písničky, které máte rádi.
2: Telegram s adresou svět.

a řekli, poslat jej není kam. Adresa schází a celý den přemítám o dívce neznámé. Proč už se dávno neznáme, snad adresu najde poselství.

už to bude rok. Tak tě tedy vítám, vidět si mě chtěl, a teď zas, aby

až budu starý, můžem budu staré knihy číst a mladé víno lisovat, až budu starý, můžem budu si konečně jist tím, koho chci milovat. Koupím si pergamen a štětec a tuša jako čínský mudrce, sednu na břeh řeky.

starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna, kavárny, avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi, a budu starým.